0: Hej, za hitem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Našich dětí jsme se zeptali, na co jsou semafory.
1: Aby jsme mohli přecházet. Když je červená, tak auta zastaví, a když je žlutá, tak auta se musí připravit, a když je zelená, tak musí jet. Když je červená, tak se může jet, a když je oranžová, tak se musí nastartovat, a když je zelená, tak se má jet.
0: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

Krokodýl stále s vámi, Jarek přeje hezký poslech, užíváme si skvělé hitovky a mnozí z vás léto třeba na Blanensku. No a teplé počasí posledních dnů kromě lidí ocenili také mnozí živočichové. Slunění na vyhřátých kamnech či pařezech si užívali například hadi, mezi nimi také zmije. Plazy problém řeší i město Kunštát na Blanensku. Zmijím se totiž zalíbilo v chatové oblasti. Tak doufejme, že se jenom vyhřejí a zalezou si, kam potřebují, vás neohrozí. Přeji vám, ať se s nimi nemusíte setkat, ale ať si užijete hity tady u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Appel, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu.
3: Každé všední ráno od 6:30 do 9.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba,

0: vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 tisíc korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
1: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Dobré ráno, dobrý den, máme 17:30, ale hlavně v první řadě pátek. Nevím, jestli jdete právě do práce nebo z práce, jestli vstáváte nebo jdete spát, nebo jestli už v té práci jste. Každopádně máme pátek 5. června a Dobroslav a Dobroslava právě dneska slaví svůj svátek. Co se týče počasí, jak to dneska bude vypadat, vypadá to, že během dne nám asi sprchne. Teploty nebudou tak vysoké jako včera, dneska by to mělo být maximálně k nějakým 20 stupňům. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, tak tady máme drobnou komplikaci u Jihlavy. Na příjezdu do Jihlavy se zásjezdem zde jedničky ve směru od Hlavičkova Brodu vyšetřuje policie nehodu nákladního auta, ale místo nehody by průjezdné být mělo. D2 už je po těch včerejších tragických nehodách průjezdná snad bez úplného omezení, tak snad to dneska bude o něco lepší, než to bylo včera. A to bylo dost nic moc. Přátelé, víkend před námi, jdeme na to, ať se daří. Dobré ráno, dobrý den.
2: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2,5 minuty a bude 6:15, jak dnes bude. Převažující zataženo. Během rána a dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo. Odpoledne budou opět od západu srážky pozvolna ustávat a k večeru se začne ta oblačnost protrhávat. A nejvyšší dnešní teploty většinou už dopoledne nebo až k večeru mezi 17 až 20 stupni. Dobré ráno.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
10: No vám, i tobě, a taky tobě.
11: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: J-Lo.

0: asi nejtěžší vstávání, ale zase na druhou stranu zase
1: nejpříjemnější.
0: Ano, nejpříjemnější, protože je pátek. Pátek, milí zlatí, pátek 5. června roku 2026, poslední pracovní den 23. týdne. Dobré ráno a úspěšný start do posledního pracovního dne. Ze studia Rádia Krokodýl přijí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, to je dvojka, která už to nejhorší má dneska za sebou.
0: To vstávání.
1: Ano.
0: Málem jsem ten telefon rozbil, když ráno zazvonil.
1: Tak naštěstí, že? A my máme první dnešní zprávy. V Brně včera přistál vrtulník záchranářů na kruhovém objezdu. Proč, uslyšíte za chvíli.
0: Co dáme po 6. Jennifer Lopez a David Guetta. Budu Ivan Republic. A taky třeba Mirai. Jak to dneska bude vypadat s počasím? No, řekl bych nic moc, převažující zataženo. Během rána a dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo. Odpoledne budou opět od západu srážky pozvolna ustávat a k večeru se oblačnost bude protrhávat. Dnešní maximální odpolední teploty do 20 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně včera musel přistát vrtulník záchranářů na kruhovém objezdu v Kamenici. Využil tak tuto náhradní přistávací plochu, protože heliport Fakultní nemocnice Brno, kde by přistál běžně, byl obsazený jiným vrtulníkem. Pozemní posádka si pacienta převzala a převezla do nemocnice.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Milovníci přírody mají opět možnost nahlédnout do života kalousů ušatých. Břeclavští ochránci přírody znovu spustili online přenos z hnízdění této sovy, která v budce vyvádí 4 mláďata. Kamera umožňuje sledovat dění ve dne i v noci.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Penězi, která náměště nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy Piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Tenistu Jakuba Menčíka čeká dnes životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. Na pařížské Antuce vyzve třetího hráče světového žebříčku Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, se utká od 14 hodin a 30 minut.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-Paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, co tam je nového, co vás možná překvapí, tak to nám teď řekne Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně a v okolí je provoz zatím téměř plynulý. Možné problémy čekejte kvůli uzavírce na Pražské ulici na průjezdu přes Bosonohy. Doprava nárazově zpomaluje kvůli zúžení na křižovatce ulic Pionýrská a Sportovní. Zdržení je tam maximálně pár minut. A silnější provoz už řidiči hlásí od Lipůvky na cestě ze Svitav do Brna. Pro rádio Krokodýl z kluba asistánce Koptilšár.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Jsou 6:03, radní, my vám přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno, tak ty se smál během zpráv Kalousovi ušatému.
0: Ten se mi hrozně líbil.
1: Já jsem si ho tady vygooglila, ale musím říct, že je to velký fešák. Krásná jo. Sova, ale asi je tady víc druhů, protože ten jeden vypadá trochu jak babička potrvalé, no. Tak...
0: Zdravíme Kalouse, dobré ráno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude, ale bude. Podívej, jak se vycvičila tebe.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.
4: Save me tonight.
5: Novinka.

0: kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin a 11 minut, pojďme se podívat na 5. červen toho kterého roku. Například v roce 1438 Albrecht II. Habsburský se marně snažil získat v Jihlavě český trůn. V roce 1932 v Praze zahájila provoz rekonstruovaná, prodloužená a elektrifikovaná lanová dráha na Petřín. Před dvěma lety v roce 2024 se v Pardubicích srazili nákladní vlak a osobní expres. Nehoda si vyžádala 4 oběti. Co zmíníme ze světa? Třeba rok 1257, kdy Krakov v Polsku obdržel takzvaně městská práva. V roce 1415 pan Jan Hus vypovídal před církevním koncilem v Kostnici. V roce 1661 Isaac Newton byl přijat ke studiu na Trinity College v Cambridge. V roce 1883 první pravidelně naplánovaný Orient Express odjel z Paříže. V roce 1956 Elvis Presley představil svůj nový single Hound Dog a skandalizoval diváky se svými sugestivními pohyby boky. V roce 1963 v důsledku skandálu se striptérkou Christine Killerovou, která se rovněž stýkala se sovětským ataše, britský politik John Profumo rezignoval na svůj úřad. V roce 1975 egyptský prezident Anwar Sadat znovu otevřel Suezský průplav, který byl zavřený 8 let po 6-denní válce na Blízkém východě. V roce 1982 italská filmová herečka Sofia Lorenová byla odsouzená do vězení na 17 dnů za daňové podvody. Kdo dneska slaví narozeniny? Například frontman Slzy, Petr Lexa slaví 35. narozeniny, herec Mark Wahlberg slaví dneska narozeniny 55. herečka Jana Janíková slaví narozeniny 71. a Jitka Zelenková, zpěvačka, ta slaví dneska narozeniny 76. Co se týče svátků, tak dnes slaví svátek Dobroslav a Dobroslava. Dnes je také Světový den životního prostředí, den rozvoje a vzdělávání dospělých a také Mezinárodní den boje proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu. Tak sám jsem zkap, když si vyrazíte na ryby, rybářský lístek nezapomeňte sebou. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Republic na Krokodýlu 9 minut před půl sedmou. Jak to vypadá venku? Co se týče teploty, tak v téhle chvíli máme v Brně 15 stupňů, Břeclav hlásí 14, Hodonín 16, Žďár nad Sázavou 12,5 a Jihlava stupňů 13. Ale blíží se k nám déšť. Během rána a dopoledne bude od západu postupovat dešťové pásmo, ale odpoledne zase budou ty srážky pozvolna ustávat. Maximální teploty do 20 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Výběrové řízení na zhotovitele sociálně zdravotního komplexu na Červeném kopci v Brně trvá už rok. Město ho vyhlásilo loni v půlce června. Od té doby několikrát posunulo termín pro podávání nabídek. Nyní z konce května na 30. června. Důvodem je množství dotazů uchazečů. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Stávkovat bude zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Tibetský duchovní vůdce Dalai Lama tento měsíc podstoupí v Indii lékařský zákrok na levém koleně. 90-letý nositel Nobelovy ceny za mír se v posledních letech potýká s několika zdravotními problémy. Brněnský lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu se dostali také Tereza Širučková a Michaela Smetanová. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: Za 8 minut bude půl sedmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Co budeme dělat o víkendu?
8: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
7: Jo, to zní jako skvělá zábava.
8: Jasně.
7: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
9: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
3: Poslouchám Rádio Krokodýl.
4: Ano, poslouchat Radio Krokodýl se vyplatí, protože si můžete taky pošmáknout.
5: Ano, stačí napsat na studio@krokodil.cz, když napíšete, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě k vám, tak vám může dorazit pořádná pizzová nadílka a nejen to.
4: Ano, tu pizzovou nadílku doveze osobně ten, který ji vytváří z Caruso Pizza, Piero Caruso. Takže pište studio@krokodil.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Dobré ráno, jdeme na silnice, vypadá to, že zatím se jezdí bez problémů a bez komplikací. Dívám se kolem Holubic, dálnice volně průjezdná, příjezd po D1 taky je bez kolony. No a vypadá to, že u Lipůvky taky zatím není hlášeno žádné zdržení. A to máme pátek půl sedmé, nevím, co se děje, tak doufejme, že to co nejdéle vydrží ten klidný provoz. Ale kdyby něco, dejte vědět.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po plus sedmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, co dělá meteorolog.
3: Třeba pracuje.
4: Může říkat, jaký počasí bude zítra.
5: Třeba, že bude pršet nebo svítit sluníčko.
6: A třeba, že bude bouřka.
7: Třeba, že budou padat kroupy.
8: Já nevím, kdo to je.
9: Může se dívat na televizu a podívat se, jaký je počasí.
1: A to je super, ten
2: meteorolog. Jestli tohle dělá, že se dívá na televizu a pak řekne, jak bude, tak to chci dělat taky.
1: Co nám předpoví? Tak já to zopakuju.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: Ano, přátelé, nevzdávejte to. Jednou se třeba i vyspíte. Máme 9 minut po půl 7. Jak to venku vypadá s počasím? V Brně máme 15 stupňů, v Břeclavi 14, Žďár nad Sázavou hlásí 12,5, to samé i Hlava. Tam začne už za chvilku pršet. Je to takový pás oblačnosti, pás deště, který bude přecházet přes celou Českou republiku a dojde samozřejmě i k nám na Moravu. Odpolední teploty při dešti maximálně do 20 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Dálnici D2 na 4. a 8. kilometru před Brnem včera obousměrně uzavřely dvě tragické nehody. Plně zprůjezdnit se jí podařilo až dnes kolem 3. hodiny raní. Dva řidiči narazili do vozu stojícího v koloně. Policie vyzývá řidiče, aby se 100% věnovali řízení. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty figurují také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Blízcí a stoupenci ruského opozičního politika Alexeje Navalného si včera připomněli jeho nedožité 50. narozeniny. Výrazný představitel odporu vůči režimu Vladimira Putina zemřel v únoru 2024 za dosud nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii za Polárním kruhem. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. Vítězný gól zaznamenal Tomáš Chorý a pojistku přidal Denis Višinský. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
4: Nepoznávám své známé v dálce.
3: Vidím to na žejdla.
5: Při čtení se mi mlží písmena.
3: Vidím to na žejdla.
6: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
3: Vidím to na žejdla.
7: Při řízení mám neostrý pohled.
8: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Skonto na
15: bytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
4: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut schází do 7 hodiny raní.
2: Přejeme vám pěkné ráno a teď se vydáme na Břeclavsko, kde ladíte Krokodýla na 99,1 FM. V Mikulově najdete chodník slávy, a to před rodným domem jazzmana Karla Krautgautnera. A dnes se rozšíří o další hvězdu. Budou na ní jména Ladislava Kolmačky a Jaroslava Smečky, tedy zakladatelů a bývalých předsedů sdružení přátel právě Karla Krautgartnera. No a své hvězdy na Mikulovském náměstí už z dřívějška mají například swingový kapelník Gustav Brom, zpěvačka Eva Pilarová a nebo zpěvák Ladě Kerndl. Celkem jich tady po dnešku bude 24.
1: Tedy další tip na výlet. Dobré ráno.
0: Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Skonto nábytek.
2: Bude 7 hodin a vy jste s Krokodýlem i dnes pátek 5. června. Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
11: Pěkné páteční ráno. Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firm za kuplířství. Podrobnosti ve zprávách.
2: Co dáme po 7? Madonu Jump. Bude i Felix Jen. A z těch českých třeba Škvoři.
12: Věci některý jsou neměný, jak síla.
2: 40 vteřin a bude 7 hodin.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
14: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Co dnešní počasí od západu se blíží pás deště. Už začalo pršet v Jihlavě a během dne to dojde i na Moravu, do Brna a tak dále. Co se týče teploty, tak třeba v té Jihlavě mají stupňů 13, v Brně máme stupňů 16, ve Vyškově 13. Víc než 20 by dnes být nemělo.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Osobní vůz včera nad ránem při nehodě v Žatčanech na Brněnsku pobořil neobydlený rodinný dům. Řidiče vyprošťovali hasiči, dům museli staticky zajistit. Muže s těžkým zraněním převezla záchranná služba do fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
11: Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firm za kuplířství v Brně, Mikulově i jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých českých městech.
1: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
11: O opravu vyřazeného trolejbusu přezdívaného Karkulka se stará student z Jihlavy. Trolejbus 21 TR jezdil ve městě od roku 2002, patřil mezi první nízkopodlažní trolejbusy. Celý červený byl jako jediný kvůli reklamě. Opravený vůz bude k vidění na veřejných akcích v Jihlavě nebo Pardubicích. Delegáti budou dnes na konferenci Svazu lyžařů České republiky volit nového prezidenta, který nahradí odcházejícího Davida Trávnička. Ten začátkem dubna ohlásil, že 6. června z osobních důvodů ve funkci skončí. Nikdo zatím oficiálně kandidaturu nepodal.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
15: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Krátce po 7 jdeme na silnice, slovo má Kuba.
16: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zůstává provoz spíše plynulejší, ale doprava vázne například na křižovatce ulic Merhautova a Jugoslávská kvůli zúžení na drobného před sportovní a také na křižovatce ulic Řípská a Tuřanka ve Slatině. Tam se zdržíte do 5 minut. Na dálnici D2 na půltém kilometru na výjezdu z Brna na Slovensko dejte pozor na poruchané vozidlo u kraje. A na dálnici D1 u Brna směr Vyškov vázne doprava před 196. třetím kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšáro.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
6: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
0: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Sedneme si na trávu nebo kam, prosím vás, na Ohňostroje máme pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu, kdy to budete mít takzvaně z první.
1: Chystáme soutěž s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude, ale bude. Podívej, jak se vycvičila tebe.

0: take my pride.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: Máme 9 minut po 7 hodině raní a ve hře jsou v téhle chvíli dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroj. Na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Ten Ohňostroj, na který teď soutěžíme, tak ten bude 1. července a odstartuje ve 22 hodin a 30 minut.
3: Jestli máte zájem vyrazit, tak můžete právě teď volit Studio Krokodýla 603 103 103.
2: Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo pak tam?
4: Tady Irena.
2: Irenka. Připravená na položení otázky?
4: Ano, můžeme to zkusit.
2: Žanku, pté se.
5: Gomite, co to znamená špica kulčit?
2: Špica kulčit, co to může být?
4: Dobře tancovat.
3: No, vy jste skvělá.
5: Špica kulčit znamená dobře tancovat.
2: My jsme měli připravenou nápovědu, mimochodem ani jednou to v ní nezaznělo, ale vy jste ji nepotřebovala. Kulčíte dobře? Kulčíte špica?
4: Bévávalo.
2: Dobře, co valčík?
4: Zvládnu všechno.
2: Jo.
4: I třeba... Je potřeba k tomu mít ještě doplňky různé a...
2: Něco v žíle, myslíte?
4: Jasně.
2: Jako, polka valčík dobrý...
3: A partnera samozřejmě.
2: Troufala bys si třeba Katko na pasodoble?
3: Ne, netroufla.
2: A vy, tak troufal byste si na pasodoble?
4: Radši ne.
2: U toho se člověk moc zlomí. Tak jo, dvě vstupenky jsou vaše. Gratulujeme.
3: Blahopřejeme.
4: Děkuju moc.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 7 hodin 17 minut, tohle byl David Guetta, Alfa a Ave Max, tohle je Krokodýl. Jak to venku vypadá a během dne bude vypadat s počasím? Zatím dobrý, ale bude pršet. Ono už prší tady Jihlava, Polná, Brtnice. Za chvilku začne pršet také třeba ve Velké Meziříčí a blíží se to k městu Brnu. Odpoledne už by ale zase pršet nemělo. Teploty nebudou dneska moc vysoké, maximálně kolem 20 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Trvalé prosklené zastřešení nádvoří hradu Špilberk v Brně není podle Národního památkového ústavu vhodné. Studii s tímto řešením posuzovala Rada památkářů tento týden. Návrh nepodpořil žádný z jejich členů. Knihovna Václava Havla nekončí, má peníze krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezonu. V knihovně se nedávno rozhořel spor o způsob jejího vedení. Rusko může ovládnout Donbas a zároveň dosáhnout mírové dohody s Ukrajinou, řekl to ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopisu adresovaném Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení války a navrhl, aby se spolu sešli. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. V národních tabulkách jsou před 20 letou Manuel pouze Jarmila Kratochvílová a Tatiana Kocembová. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů

0: rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Areně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic už 9. až 11. července. V kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
2: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Je dobré nebýt nikdy sám.
10: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Za minutu bude 7:30, na silnice teď vyrazíme společně s Jakubem.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zůstává provoz spíše plynulejší, ale doprava vázne například na křižovatce ulic Merhautova a Jugoslávská kvůli zúžení na drobného před sportovní a také na křižovatce ulic Řípská a Tuřanka ve Slatině. Tam se zdržíte do 5 minut. Na dálnici D2 na 0,5 kilometru na výjezdu z Brna na Slovensko dejte pozor na poruchané vozidlo u kraje. A na dálnici D1 u Brna směr Vyškov vázne doprava před 196. kilometrem.
1: Pozor na trase Lednice-Valtice, Úhlohovce se v téhle chvíli řeší nehoda osobního auta s dodávkou. Přejem šťastnou cestou.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 2 minuty po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Králově Poli a ptáme se, kdo je to darmožrout.
3: Že má rád, když mu někdo dává něco zadarmo v obchodě.
4: Že třeba je žrout velký.
5: Je prodává nějaké zlaté zboží.
6: Že žere pozád. Pozád žere.
7: Třeba když má hlad, tak jí hodně. Jako normální žrout.
8: Darmo žrout prostě pořád jenom žere. A když už mu ubyde jídlo, takže sní nějaký odpadky z popelnice.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: To byla Poetika půlnoc. Nemáme půlnoc, máme 9 minut po půl osmé. Katka má pro vás v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Blíží se nám déšť, už začalo pršet ve Velkém Meziříčí, za chvilku bude pršet ve Velké Bíteši. V Brně máme 17 stupňů, v Břeclavi 16, tam, kde prší, je méně. Třeba ve Žďáru mají v téhle chvíli jenom 11 stupňů. A než ten déšť přejde, tak se nám ta teplota moc zvedat nebude. Odpoledne teda už pršet nebude, ale dneska teploty maximálně do 20 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Výběrové řízení na zhotovitele sociálně zdravotního komplexu na Červeném kopci v Brně trvá už rok. Město ho vyhlásilo loni v půlce června. Od té doby několikrát posunulo termín pro podávání nabídek. Nyní z konce května na 30. června. Důvodem je množství dotazů uchazečů. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Stávkovat bude zhruba 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama tento měsíc podstoupí v Indii lékařský zákrok na levém koleně. 90-letý nositel Nobelovy ceny za mír se v posledních letech potýká s několika zdravotními problémy. Brněnský lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu se dostali také Tereza Širučková a Michaela Smetanová. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště slavkov.cz.
3: Koupaliště slavkov.cz.
5: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
10: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
11: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
12: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
16: No je to nejlepší po ránu.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Tak pojď do nás.
3: Tak rozhodně v hlavní roli odvážný brněnský strážník, který se vydal na riskantní cestu jen, aby zachránil káčata. Před pár dny se lidé v Mariánském údolí všimli několika mláďat, která uvízla ve žlabu mezi betonovými stěnami a nad nimi kroužila jejich matka, která se k ním nemohla dostat. Když na místo dorazila hlídka městské policie, jeden ze strážníků musel na laně zdolat mírný jez a postupovat proti proudu. Káčata postupně nabíral do sítě a na břehu rybníka je pak vypustil. Jejich matka se k ním na vodě znovu připojila a dramaticky příběh tak měl šťastný konec.
2: To je hezký. Mm-hmm. Já jsem včera zachránil asi tak 15 zajíců, 4 srnky, 3 kočky, 1 kunu.
3: A taky několik dam, které jsi musel rozvést domů.
2: Ach, jsou horší věci na světě. Dobré ráno.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 104 tisíce korun.
4: Loca.

0: Boba Stank The Reason tady u nás na Rádiu Krokodýl. 3,5 minuty před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: 5. ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
1: Rádio Krokodýl.
5: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Kaufland.
13: Jsou tady.
12: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
12: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
0: Jo, je pátek. Dobré ráno přejeme, pátek 5. června, Dobroslavové a Dobroslavy dneska slaví svůj svátek. Katka nachystala další zprávy, tentokrát na 8. hodinu, o čem pak budou?
16: Pěkné ráno, v Brně včera přistál vrtulník záchranářů na kruhovém objezdu, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 8? Minely rampampam. Bude i Shania Twain? That don't impress me. A velmi příjemný český duet Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh.
17: Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran.
0: Jak to bude dneska s počasím? Bude nám pršet. Od západu se blíží takový celkem široký pás oblačnosti. Už v náměšti nad Oslavou a taky v náměšti už prší, ve Velké Bíteši za chviličku začne. A blíží se to stále k městu Brnu. Tady nám bude pršet taky. Teploty dneska nebudou moc vysoké. Přes 20 to dneska nepůjde.
18: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
16: Přeji hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
16: V Brně včera musel přistát vrtulník záchranářů na kruhovém objezdu v Kamenici. Využil tak tuto náhradní přistávací plochu, protože heliport fakultní nemocnice Brno, kde by přistál běžně, byl obsazený jiným vrtulníkem. Pozemní posádka si pak pacienta převzala a převezla do nemocnice.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
16: Na sídlišti Osvobození, které je největším sídlištěm ve Vyškově, vznikne ve druhé polovině léta nové parkoviště. Město už nechalo vyklidit pozemek v lokalitě ohraničené železniční vlečkou a parkovištěm supermarketu, kde se připravuje dočasná odstavná plocha.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
16: Penězi, které náměšť nad Oslavou získala za titul Historické město roku, přispěje na opravu kostela nebo restaurování sochy piety z prostranství u kostela svatého Jana Křtitele. Opravovat se z nich bude i portál historické budovy u zámku. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. Na pařížské Antuce vyzve třetího hráče světového žebříčku Němce Zvereva s dvojnásobným vítězem turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, se utká od 14 hodin a 30 minut.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
15: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na sjezdu z D1 u Brna od Prahy na D2 na Slovensko již vozidlo s poruchou nepřekáží a kolona od 190. kilometru se rozjíždí. S kilometrovou kolonou počítejte v Brně na Knížské ulici ve směru od Bystrce u Veslařské a uspává se také Svatopluková ve směru do Židenic před Bubeníčkovou. Pro Rádio Krokodýl z Globásy v stánce Kurt Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině raní.
1: To je ale peněz.
0: Já chcu.
1: 104 300 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
0: Buďte s námi a volejte, až když nám dospívá Taylor Swift.
2: Hit za hitem a přitom

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Já se nemůžu do krokodýla dovolat.
2: Ano, v téhle chvíli ne, přátelé, protože telefonní linka je zablokovaná. A uvolní mi až v momentě, kdy Katka řekne teď, aby měli všichni stejné startovací podmínky.
3: Teď. 603, 103, 103. Nebudu to napínat. 4300 korun ve hře.
2: Kdo pak to stihl nejrychleji? Tady je krokodýl, dobrý den. Vidíš?
3: No,
2: a nic.
3: Nestačili takhle rychle, co?
2: No, psalo to 319 ten telefon, teď to píše koncovku 930. Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, Gabriela.
2: Gabinko, zdravíme vás, jedete do práce?
4: Jedu do práce, ano.
2: Děti už jste vysadila ve škole a ve školce?
4: Přesně tak.
2: Jsem takový jasnovidec.
3: To teda.
2: To by mě zajímalo, co byste koupila dětem za ty prašule, které tady máme?
4: No určitě bych jim udělala pěkné léto.
2: To asi jo, 104 300, to už se dá dělat hezké léto. Co máte pro nás za tip?
4: Mě teda poradila jednou dcera v autě, hned jak to slyšela, tak říkala, že slyší lámání špaget.
2: Lámání špaget, dobře, jdeme je zlomit.
3: Pak na to ten kečup, že?
2: Těstoviny s kečupem, nejoblíbenější jídlo, že? Tak, co říká arbitr na vaši odpověď?
3: Tak zase ne. Spagety to nejsou.
2: Tak musí dcera nebo vy vymyslet něco jiného. Mějte se moc pěkně.
3: Krásný den.
4: Nasledanou.
2: Naschrnou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Právě

0: Ram pam pam mamineli na rádiu Krokodýl 8 hodin 19 minut tomu. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tunda nám řekne, jaké nás čeká počasí, když tak rozjete.
0: Abych neusnul, tak jsem se musel rozjet. Ve Velké Bíteši už prší, v náměšti taky, blíží se to stále a pořád víc k městu Brnu, kde máme 16,5 stupně. Ten déšť bude přecházet a chvilku to bude trvat. Teploty dneska nepůjdou přes 20 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Dálnici D2 na 4. a 8. kilometru před Brnem včera obousměrně uzavřely dvě tragické nehody. Plně z průjezdnice je podařilo až dnes kolem 3. hodiny ranní. Dva řidiče narazili do vozu stojícího v koloně. Policie vyzývá řidiče, aby se 100% věnovali řízení. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty figurují také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Blízcí a stoupenci ruského opozičního politika Alexeje Navalného si včera připomněli jeho nedožité 50. narozeniny. Výrazný představitel odporu vůči režimu Vladimira Putina zemřel v únoru 2024 za dosud nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii za Polárním kruhem. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Favorita poslal v generálce na šampionát v 11. minutě do vedení Patrik Schick. Vítězný gól zaznamenal Tomáš Chorý a pojistku přidal Denis Višinský. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
0: 9 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.

0: Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle za libových 5490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
12: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
11: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
12: No přece od Klimastylu z Hodonína.
13: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
15: Je dobré mít parťáka při práci.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
17: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why'd you grease lightning?

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Poslouchám Radio Krokodýl.
4: Když se poslouchá Krokodýl, tak se u toho taky vyhrává. A nejenom vyhrává, my vám ten dáreček přímo přivezeme. Nejenom my, ale i ten, který ten dáreček vytvořil.
5: Je to tak, jestli chcete, aby k vám zavítala naše krokohlídka, s ní Ital Piero Caruso z Caruso Pizza a přivezli vám pořádnou pizzovou nadílku, tak se nám ozvěte na studio@krokodil.cz. Co tam, Tondo, napsat?
4: Napište tam, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi. No a když to klapne, tak ta pizza bude vaše. studio@krokodil.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Jdeme na silnici, co tam je nového, nám poví Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na sjezdu z D1 u Brna od Prahy na D2 na Slovensko již vozidlo s poruchou nepřekáží a kolona od 190. kilometru se rozjíždí. S kilometrovou kolonou počítejte v Brně na Knínské ulici ve směru od Bystrce u Veslařské a uspává se také Svatopluková ve směru do Židenic před Bubeníčkovou.
4: Pozor, tak jdete na D2, kilometr 33 ve směru na Břeclav. Došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním, ale kolona se v tomhle místě zatím netvoří. Pojďme na Svitavsko. Na výjezdu z Chmelíku ve směru na Karle, hrozně hezký název, havaroval traktor a skončil po nehodě v potoce. Počítejte s omezením, traktor se bude vyprošťovat.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Espresso macchiato.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Kávu máme za sebou, jdeme za dětmi.
3: Ve školce Nelsné se ptáme, co je to horor.
2: Vstávat.
4: Já myslím, že je to bolška a jsou to aj bubáci, všechno, čeho se lidi bojí.
5: Já nevím, co jsi mě pošeptala. Déšť tu neřekla.
6: Ona leze na žebřík. Svatba.
2: Leze na žebřík a svatba, to je taky pěkný horor.
3: Ale je hezký, jak si ty děcka napovídají, že na rovinu řeknou, já nevím, co jsi mě to pošeptala.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Činářské a víno na Krokodýlu, 9 minut po 8:30. Katka má v téhle chvíli připravené stručné zprávy.
1: A Tonda nám prozradí, jaké nás čeká počasí.
0: Za chviličku bude pršet už i tady u nás v městě Brně. A ten déšť nám chvilku vydrží. Až odpoledne na večer bude ustávat. Teplota teď v centru nějakých 16 stupňů. Víc než 20 dnes být nemá.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Trvalé prosklené zastřešení nádvoří hradu Špilberk v Brně není podle Národního památkového ústavu vhodné. Studii s tímto řešením posuzovala Rada památkářů tento týden. Návrh nepodpořil žádný z jejich členů. Knihovna Václava Havla nekončí. Má peníze, krizového manažera a tým, který je sice ve výpovědi, ale dokončuje sezonu. V knihovně se nedávno rozhořel spor o způsob jejího vedení. Medvěd zaútočil na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Útok se odehrál v těžko dostupném terénu, odkud hasiči museli zraněného lesního dělníka přenést na nosítkách k sanitce. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel se jako třetí česká čtvrtkařka v historii dostala pod hranici 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá za 49,77 sekundy. V národních tabulkách jsou před 20 letou Manuel pouze Jarmila Kratochvílová a Tatiana Kocembová. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
6: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
7: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
12: Fortuna, dostane tě do hry. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 12 minut a bude 9 hodin, je tady taková víkendová pozvánka.
2: Hlásí se nám mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
3: Hezké ráno všem posluchačům i vám do studia. Policisté krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje i letos zvou příznivce jedné stopy na tradiční preventivní akci Neží vteřinou. Již 17. ročník se bude konat zítra 6. června od 11 hodin letos v jedinečném prostředí Moravského krasu na horním můstku propasti Macocha. Atraktivní program bude zaměřený především na bezpečnost silničního provozu, prevenci nehod a zdokonalování jezdeckých dovedností. S panilou jízdou zahájí akci mototým Jihomoravské policie. Pozvání přijali také hosté z řad profesionálních jezdců, kteří předvedou, jak vypadá precizní ovládání motocyklu v praxi. Rychlost, obratnost a absolutní kontrola nad strojem, to vše uvidíte doslova na pár metrech. Nebude chybět ani prezentace integrovaného záchranného systému, ukázka techniky, výzbroje a výstroje. Návštěvníci se mohou těšit na soutěže i praktické ukázky. Aktivní jezdci se mohou zapojit do jízd zručnosti na vlastní motocyklu. Na čtyřech stanovištích si vyzkouší ovládání svého stroje v různých situacích a získají cenné zkušenosti. Máte se na co těšit a my se budeme těšit na vás. Přeji hezký víkend. Naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik policejní mluvčí Andrea Cejnková. Přejeme krásný den.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Tři sourozenci Hensni, Mbap na krokodýlu. 3:15 před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
7: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
6: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
0: 8:59, ale hlavně pátek 5. června, to je právě dnes a právě teď. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré dopoledne přejí Katka Horáková.
11: A Tonda Kala, krásný pátek. Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firm za kuplířství. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. dáme 90 v 9, jako třeba Fools Garden. Fun Factory. A taky třeba Boston. Přes Českou republiku jde pás deště, pás oblačnosti a ten pás začíná, no už někde u Rosic začíná pršet a ten pás končí až u Aše, což je teda jako...
11: Až u Aše,
0: to je jako velký pás. No a bude zkrátka pršet, ale odpoledne na večer bude zase přestávat. Co se týče teploty, se nám budou zvedat, ale ne moc. Teď máme 16 stupňů, při dešti se to nezvedne, až přestane pršet, tak bude možná i stupňů 20.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Přeji hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Osobní vůz včera nad ránem při nehodě v Žatčanech na Brněnsku pobořil neobydlený rodinný dům. Řidiče vyprošťovali hasiči, dům museli staticky zajistit. Muže s těžkým zraněním převezla záchranná služba do fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
11: Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a privátů, druhý pak bytu s asijskými prostitutkami v různých českých městech.
2: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
11: Litomyšl v září zahájí přestavbu historického domu na Smetanově náměstí, který dřív patřil rodině Bedřicha Smetany. Nyní v něm sídlí městská policie. Služebnu strážníků město zachová a zároveň postaví 6 startovacích bytů. Předpokládané náklady jsou 29,5 milionu korun. Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL na led nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnal stav série na 1-1. Tomáš Hertl zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. vítězství. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat v noci na neděli na ledě Vegas.
13: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
14: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
15: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Řípské ulici ve Slatině do Vlárské. Počítejte tam s přerušovanou kolonou od kruhového objezdu. Okolo 5 minut čekejte po pojíždění na Drobného ulici do centra před sportovní kvůli zužení. A pomalu se jede na cestě ze Svitav do Brna na úrovni Kuřimy. A doprava vázne také na dálnici D1, tradičně u Brna na Vyškov, mezi 192. a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koktilšar.
16: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 9. hodině.
1: A mě dneska čeká kulejda, koprovka a ještě šalamounovy řezy. Dneska využiju to hnozný počasí a budu vařit a péct.
0: Mě čeká teďka cvičení, rehabilitace, magnet, bazén. Večer jdeme na festival s divadlem. Každý má nějaký program.
1: Krásný to máme.
0: Užijte si to, přátelé.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Pavel v hospodě kamarádům. To byste nevěřili. Našemu malému Cyrilkovi je teprve 3/4 roku a když mě vidí, tak křičí táta. To se nediv. Takový prcek ještě neví, co mluví.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: O dnešní hit vašeho života se napsal Vojta z Medlánek. Napsal na program@krokodil.cz. Píše, že tenhle song si nejraději pouští v oblíbené kavárně u dobré kávy, kdy má chvíli jen sám pro sebe. A i když kolem panuje klid, tahle skladba má podle něj sílu, která člověka nikdy nepřestane bavit. Tak si to dáváme i my. Metallica, The Unforgiven. Je pravda, že když to pánové rozbalí, tak je to tak úžasné, temné, že to fakt stojí za to. Dáme si to celé.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Hledá se člena rodiny, čtyřnohý člen rodiny. A prosím pěkně, odměna za jeho nalezení není úplně malá. Odměna ve výši 30 tisíc korun. Ano, člen rodiny, znáte to, kdo má doma psa nebo někoho podobného, tak ví, že když není, je to fakt jako těžký. V Horních Hřešpicích se ztratil pes a jeho majitel ho hledá. Jedná se o německého ovčáka střední velikosti a stáří 7 let. Je vlkošedé barvy a slyší na jméno Jitka. Jitka byla naposledy viděna v pondělí v 11 večer. Pes je přátelský, není agresivní, ale je to lovec. Má čip na uchu, kde má i tetování. Pokud jste ho zahledli nebo máte jakoukoliv informaci, ozvěte se prosím na telefon 604 608 678. Pokud vaše informace povede k nalezení, 30 tisíc je vašich, tak hledejme Jitku v Horních Hřešpicích a v okolí.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
3: Koupaliště Slavkov.cz.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Co budeme dělat o víkendu?
9: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
8: Jo, to zní jako skvělá zábava.
9: Jasně.
8: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
10: Skonto nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Skonto nábytek.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít se na koho spolehnout.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Kjůři nám dozněly 3 minuty po 9:30 a teď jdeme hádat hit v jedné sekundě, co nabízím jako odměnu, když uhodnete. Mám tady pro vás 2 vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy. A je to samozřejmě vstupenka na ohňostroj, který se bude odpalovat 27. června ve 22 hodin a 30 minut. Telefonní linka je připravená 603 103 103, uvolněná je už v téhle chvíli, kdo chce, může zavolat a poznat hit v jedné sekundě. Dneska se musím přiznat, říkal jsem si, tak já to dám 2 sekundy, to trochu těší. No ale pravidla jsou pravidla, hit v jedné sekundě, takže tady je ta 1 sekunda.
3: 3, 2, 1, go!
2: To je všechno. Ano, to je první sekunda písničky. Vaším úkolem je uhodnout buď interpreta, anebo jak se ta písnička jmenuje. Radio Krokodýl, dobrý den přeji.
4: Dobré ráno, není to Erik Pritz? U telefonu Lukáš.
2: Lukáši, Erik Pritz to je. A už jsem to rovnou pustil. Jak jste to mohl poznat z té 1 sekundy?
4: No, tak jsem řidič povolání, já to mám naposlouchaný.
2: Jo, takhle, za kolečkem, je mi to jasné. Hladíte
4: je to,
2: tavíte to. Call on me. Vy jste zavolal a udělal jste dobře.
4: Ano.
2: Vyhrál jste 2 vstupenky na ozvučenou tribunu na ohňostroj. Gratuluju k tomu, šťastnou cestu a mějte se hezky zatím. Naschranou.
4: Já vám moc děkuji, mějte se hezky, naschle.

0: Doufám, že tady tohle od Erika Price Colon mi vás trošku rozproudilo a nastartovalo. Venku máme pošmůrnu, začalo nám v Brně pršet. Tohle ale nebyla 90. 90. let a do 10. dáme na krokodýlu v podobě hudby, například Aquu. Bude i Lenny Kravitz. A taky třeba No Mercy. Dobroslav a Dobroslava slaví svátek krokodýl. Gratuluje a přeje hezké dopoledne.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot. Skonto
7: nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nabité.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 99. Rádio Krokodýl. Vracíme vám vzpomínky.

0: pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
6: Po desáté to budou například ale Farben. Savage Garden. A taky třeba Marek Ztracený. 35 vteřin a bude 10.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
6: Venku nám drobně sprchlo, teď to přestalo, říkáte si, to je konec? Ne, prosím vás, to hlavní teprve přijde. Pršet bude zcela určitě několik hodin. Co se týče teploty, ta fakt není vysoká. V Brně měříme v téhle chvíli nějakých 14 stupňů. Až ten déšť skončí, tak se bude oteplovat, ale maximálně pouze na stupňů 20.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: V nevyužité průmyslové hale v areálu Šmeralových závodů u řeky Svitavy vznikl nový galerijní a kulturní prostor. Dostal název Šmeral Art Factory a zaměří se na současné vizuální umění a kulturní dialog. První výstava se veřejnosti otevírá dnes a potrvá do 26. července. Karlovy Vary se měsíc před startem 60. ročníku filmového festivalu rychle plní a volné ubytování mizí. Rozšiřuje se stanové městečko na Rolavě, znovu se otevírá nocleh v základní škole Dukelských hrdinů a nově přibylo ubytování v prostorách městské knihovny u Termálu. Festival se letos koná od 3. do 11. července. Kennedyho centrum ve Washingtonu nařídilo zaměstnancům, aby ze všech materiálů této kulturní instituce i z její fasády odstranili jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Minulý měsíc americký federální soud rozhodl, že jméno současného šéfa Bílého domu bylo na Kennedyho centrum přidáno nezákonně. Velká cena Las Vegas Formule 1 bude součástí kalendáře mistrovství světa nejméně do roku 2037. Vedení šampionátu oznámilo podpis nové desetileté smlouvy s americkými pořadateli. Ve městě Hazardu se závody královské automobilové třídy konají od roku 2023. V listopadu se tam pojedou po čtvrté.
11: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M Paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: S Jakubem v téhle chvíli vyrazíme na silnice.
12: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Přímo v Brně počítejte s kratšími kolonami na kolišti u ulice Milady Horákové. Na Blanensku mezi Boskovicemi a hlavním tahem ze Svitav u odbočky na Svitávku blokuje provoz nehoda, zdržíte se tam zatím nárazově. Na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Hostěradicemi před odbočkou na Kadov se srazila dvě osobní vozidla, projíždí se tam Kivadlově. A také dvě osobní se srazila na průtahu Třebíče na Bráfově ulici. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistance Jakub Tylšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 10. hodině jsou právě teď. Nezapomeňte na víkendové svátky, když nebudete koukat doma na kalendář. V sobotu bude slavit Norbert a v neděli Iveta a Slavoj. Tak my gratulujeme už takhle dopředu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. Rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
3: Poslouchám Rádio Krokodýl.
4: Pokud nás posloucháte právě teď, děláte moc dobře, protože máte šanci vyhrát od Krokodýla pořádnou pizzovou nadílku. Stačí napsat na studio@krokodil.cz, kde nás ladíte, jestli třeba v obchodě, kanclíku nebo v dílně, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě k vám. Pak už se možná právě za vámi vydá naše krokohlídka, přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Tak pište a hezké dopoledne mějte s Krokodýlem přesně v 10 hodin a 21 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
6: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Pro Moravský Kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.

0: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: Je dobré mít dobré přátelé.
14: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A co v poslední pracovní den tohoto týdne poobědvat, tak Krokodýl vybírá restaurant Havana v Brně. K obědu nabízí italskou polévku a kuřecí prsíčka v bramboráku, k tomu zelený salát koleslav. Utratíte pouhou stovku, tak se nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Major Lazer z Krokodýla v 10 hodin a 39 minut, kdy můžete poslouchat Krokodýla nejen v rádiu, ale i taky v naší mobilní aplikaci. Doporučuju, stáhněte si ji a buďte s námi kdykoliv a kdekoliv. Díky aplikaci můžete do Krokodýla poslat taky hlasovku nebo napsat zprávu a dát nám vědět, kde se co kolem vás děje. Tak se staňte součástí našeho vysílání.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
3: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Tohle je kapela Europe, vyladíte krokodýla krátce před 11. Krásné páteční dopoledne přeje Katka. Připravena Petra, máme zprávy.
1: Hezké dopoledne, trvale prosklené zastřešení na nádvoří Špilberku zřejmě nebude, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Lužánecké pracoviště Labyrint zve rodiny s dětmi na akci Mezi panely v sobotu 6. června. Kreativní festival her a kulturních zážitků nabídne vystoupení a aktivity, které si budete moct vyzkoušet. Těšit se můžete na ukázky kroužků první pomoci, výtvarky, tance, šermu, sebeobrany nebo divadelní improvizace. Užijte si festival Mezi panely tuto sobotu od 9 hodin v Labyrintu v Bohunicích.
2: Rádio Krokodýl. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
8: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Justin Bieber a Kid Leroy. Taky si dáme Willa Smitha. Zaspívá Eva Farna.
10: Loďka papírová.
0: Přesně za minutu bude 11.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes nás čeká převažující zataženost deštěm, odpoledne ale budou srážky, pozvolna ubývat, teploty 17 až 20 stupňů.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Trvalé prosklené zastřešení nádvoří hradu Špilberku není podle Národního památkového ústavu vhodné. Studii s tímto řešením posuzovala Rada památkářů tento týden. Návrh nepodpořil žádný z jejich členů. Trvalým zastřešením by podle nich bylo pozměněno vnímání památky. Většina doporučuje rozpracovat variantu sezónního zastřešení. Poslanci vybírali kandidáty na státní vyznamenání u příležitosti státního svátku 28. října. Mezi 153 možnými vyznamenanými byl i bývalý prezident Miloš Zeman. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. V odlehlé oblasti Saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní auto, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Asamaka, kde na uvázlý kamion upozornili. Carolina vyhrála druhé finálové utkání NHL nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnala stav série na 1-1. Tomáš Hertl za Golden Knights zapsal asistenci, při jeho vyloučení ale domácí tým rozhodl o vítězství. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli na ledě Vegas.
13: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: co se děje v pátek dopoledne na silnicích, tak to ví Kuba.
14: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Problémy očekávejte v Brně v Královopolském tunelu, kde je blokovaný provoz kvůli nadrozměrnému vozidlu. Bouralo se na křižovatce ulice Jihlavská a Osová, doprava tam nárazově zpomaluje. Kratší kolona je pak na ulici Zvonařka do Černovic u Dornichu. Na D2 na 9,5 kilometru na Slovensko z Brna stojí u kraje vozovky vozidlo s poruchou. Projíždějte kolem opatrně. A na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Hostiradicemi před odbočkou na Kadov bourala dvě osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kopilšár.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
15: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
3: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

minuty po 11. Krásné páteční dopoledne přijde z krokodýla Katka Horáková, no a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem. Tentokrát vyrazíme do malého vinařského města v okrese Břeclav. Můžete vyhrát poukaz na pizzu úplně gratis. Tak se nás držte, krásný pátek vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: nic.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Je tady Krokodýl cestovatel a vy můžete právě teď volat studio Krokodýla 603 103 103 a soutěžíme o krásnou cenu, o voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika pětkrát v Brně. Tak nejrychlejší z vás už na telefonu. Hezké dopoledne, Katka.
2: Ahoj, tady Lenka.
1: Jak se jmenujete ještě jednou?
2: Lenka.
1: Lenka?
2: Ano.
1: Tak slyším to dobře. Dobře, Leni, krásný den přeju. Připravena na moje nápovědy?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to. Dneska se vydáme do malého vinařského města na Břeclavsku. Historické jádro je chráněno jako městská památková zóna. Ve městě leží zámek, který byl až do roku 1945 sídlem knížecího rodu Lichtenštejnů. Ve sklepních prostorách zámku je veřejná degustační expozice vín. A toto město vytváří výletní a památkový okruh společně s nedalekou Lednicí. A je tam během léta stejně jako v Lednici hromada cyklistů. Tak jaký je název tohoto města, se ptám?
2: Valtice.
1: Jsou to Valtice, jasně. No tak poukázka na pizzu je vaše, Lení, blahopřeju.
2: Děkuji.
1: Jak často jezdíte do Valtic?
2: Tak byli jsme tam nedávno.
1: Byli jste tam nedávno. Já tam byla už před delší dobou, ale musím říct, že tam mají výbornou cukrárnu a pizzerii.
2: Mm-hmm.
1: Máte nějaký podobný degustační zážitek?
2: Tu cukrárnu.
1: Cukrárnu, že? Tam mají výborný zákusky. Já myslím, že myslíme tu stejnou. Tak zdravíme, Valtice, vám Lenko, krásný den a gratulace, zůstaňte mi na lince, hezký den.
2: Děkuji, nashledanou.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bilovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
10: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
13: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
12: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
14: První probuzení na moři?
15: První selfie s delfínem.
16: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
17: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to s

0: vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

Top Loader z Krokodýla pro váš pohodovější pátek. Před námi George Ezra a Alize a pak taky náš krokodýlí zvuk za 104 350 korun. Počkejte si na to, buďte dál s námi.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady, přátelé, 104 350 korun ve hře na lince 603 103 103, kterou můžete vytáčet v této chvíli. Někdo už tam je. Krásné dopoledne, to byla rychlost. Tady Katka, kdo tam? Haló?
2: No, dobrý den, Bořek.
1: No, dobrý den, Bořek jste říkal?
2: Ano.
1: Tak já vás zdravím, přeju hezký pátek. Vítejte tady u nás ve studiu Krokodýla. Doufám, že se vám dneska dobře daří.
2: No, tak počasí nic moc, no ale tak co naděláme, no?
1: Co naděláme? No nic, no, budeme se usmívat i tak, ne? A budu vám samozřejmě držet pěsti, protože soutěžíme o hodně peněz, tak já vám ten zvuk připomenu. Tak Božku, co typujete?
2: Já si myslím, že to je autíčko na setrvačník, na tačeník.
1: Autíčko na setrvačník, dobře. Tohle mám pocit, jsem tady ještě neslyšela, tak se ptáme arbitra. Tak ani autíčko. Tak někdy příště, mějte se krásně, hezký víkend.
2: Taky díky.
1: Naschledanou. No a pro vás všechny samozřejmě dobrá zpráva, protože navyšujeme náš bank do příštího soutěžního kola.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu, už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Skonto na
1: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
8: Víme první, co se děje v Brně.
7: Víme, jak bude.
8: Aktuální počasí.
7: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
8: Nejrychlejší dopravní servis.
7: Víme první.
9: Už 30 let.
7: Stále s vámi.
10: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Ladíte krokodýla, tohle je Michael Jackson, no a nám se blíží 12. hodina. Hezké poledne přejeme společně s Petrou, která má zprávy.
1: Hezké poledne, letiště v Tuřanech nachystalo pro zákazníky novinku, i o tom už za chvilku.
2: Kilian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
3: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
4: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Páteční odpoledne odstartuje Jennifer Lopez. Bude i Bryan Adams. A po 12. také Xindl X a Olga Lounová.
8: Vždyť víš, co chci.
9: Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
0: Do 12. přesně minuta.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
11: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatímco dnes nás čeká převážně zatažená obloha s deštěm a teploty maximálně kolem 20, víkend bude růžovější. Můžu slíbit sluníčko a naměříme až 26 stupňů.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letiště v Tuřanech pro letošní léto přichystalo po kritice změny v sortimentu občerstvení i rozšíření nabídky. Výrazně se také navýšil počet parkovacích míst pro auta. Cestující mohou nově létat na řecký ostrov Kefalonia. Zvýšil se i počet letů do italského Bergama. Česká vláda rozhodne o složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a Západního Balkánu to řekl český premiér Andrej Babiš. Dodal, že v pondělí přijde na jednání vlády prezident Petr Pavel. Prezident, který dosud na summity NATO jezdil, trvá na své účasti. Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace. Republikány kontrolovaná sněmovna reprezentantů schválila legislativu, která autorizuje financování vojenské pomoci Ukrajině a sankce na Rusko. Proti zahraniční politice prezidenta Donalda Trumpa se při hlasování postavilo 18 republikánů. Přesto se jedná hlavně o symbolické gesto, protože se neočekává, že by legislativa prošla i senátem. Čeští fotbalisté v posledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Teď se nároďák přesune do Dallasu, kde bude mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden soubojem s Koreou.
13: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně v Brně v Jihlavské ulici u Šelky havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením a policejní hlídkou čekejte na Kolišti. Havárku máme i na Znojimsku mezi Moravským Krumlovem a Hostiradicemi. Před odbočkou na Kadov bourala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a policisté. Počítejte tam s omezením.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Je 12, to znamená, že už je tady se mnou Jirka.
1: Ano, a plány na víkend, tak co Katka, co plánuje?
0: Já čověče, mám zase dítě na školním výletě, takže zítra si budu celý den prát, žehlit, koupat takže, to dítě, aby bylo čistý.
1: Ale i ty školy v přírodě stojí dost peněz. My pro vás budeme mít prachy na ruku, už dneska odpoledne, tak další šance vyhrát.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ptají se v práci Karlíka. Hele, že prej jsi skončil s chlastem. Jo, už jsem podnikl první kroky. No a jaké? Koupil jsem si kapesní nůž bez vývrtky.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jasně, že jo, teď už je Zlatíčka Rádia Krokodýl, no a my jdeme za našimi nejmenšími. Posluchači přímo ve školce v Řečkovicích se jich ptáme, co dělá herec.
2: Tancuje třeba divadle.
3: Herec, že je moc pěkný.
4: Dělá třeba pohádky o Karkulce, nebo může dělat o ty, co si řekne.
5: Nebo dokáže se být na konce tohoto takového své písničky.
6: Třeba může udělat pohádky a na konci písničky nějaký.
1: Tohle jsou naše Zlatíčka Krokodýla. V Řečkovicích jsme se ptali ve školce, co dělá herec.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
1: 12 hodin 20 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Radio Krokodýl.
7: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Pro Moravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
8: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion.

0: M5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Je dobré mít své jistoty.
7: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
6: Stále s vámi.

0: Jste s Krokodýlem, tohle je vaše rádio. No a teď se jdeme podívat taky do brněnský škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Richard Mašek, jsem ředitelem základní školy v Lomnici. Omezení mobilních telefonů jsme nastavili od tohoto školního roku. Velice si všímáme toho, že v rámci školního klimatu děti jsou víc v kontaktu, víc se sebou mluví. Celkově je atmosféra ve škole víc otevřená diskuzi, komunikaci a aktivitám.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: na Krokodýl Mirai, Summer Love. A teď jdeme do Zoo Brno.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Jan Bedřich na telefonu, zdravíme do Zoo Brno.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tak už máme nové medvědice v Brně. Dorazili k nám z Dánska a krásně se nám tu zabydlují. Jejich adaptaci bedlivě monitorujeme, abychom nic nezanedbali. Návštěvníci je budou moci oficiálně přivítat v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi už příští sobotu 13. června. A chybět nebude ani autogramiáda HC Kometa Brno a bohatý doprovodný program. Nalákám i na další z cyklu pravidelných přednášek o biodiverzitě, tentokrát na téma ochranářské projekty zoologických zahrad. Jako vždy tyto přednášky konáme druhou středu v měsíci. Tentokrát nám to vychází na 10. červen. A mám jednu velkou radostnou zprávu na závěr. Máme malé manuly. Poprosím vás ale, až se budete pohybovat kolem jejich expozice, tak se chovejte tiše. Doražte tedy za námi. Máme otevřené od 9 do 6. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme Zoo Brno, jsme na Smečka.
0: Zdravíme do Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
6: Ach jo, to je hrozná práce.
7: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz
8: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
9: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
10: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: něco na sklazení. Snowboardiáci na krok chodilo těsně před 15. hodinou, kdy dorazila Petra, budou čerstvé zprávy. O čem
1: pak? Před kolikátou, Jiříčku?
0: Tady před 13. Já už mám 15 hodin, že?
1: A ocenění dětský čin roku zná svého vítěze. Vy ho uslyšíte už za chvilku.
2: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Rádio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině z Krokodýla David Guetta. Budou Queeni? A nebo Olga Lounová? Je tady 13. hodina Krokodýl.
12: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů Celsia.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V srdci takzvaného brněnského Bronxu se zítra koná pouliční festival Ghetto Fest. Dorazí více než 20 vystupujících, mezi nimi hudebníci, taneční soubory, spisovatelé nebo výtvarníci. Dětský čin roku zná vítěze svého 21. ročníku. Ocenění v kategorii záchrana lidského života získal 18-letý Václav Kuna, který darováním kostní dřeně pomohl zachránit svého mladšího bratra Vojtu. Slavnostního vyhlášení v Praze se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Italské Benátky nejsou jen gondoly a romantické projížďky idylickými kanály. Jsou to i tuny odpadu, které potapěči vylovili ze dna vodních cest při rozsáhlé jarní úklidové akci. Kromě plastových lahví nebo krabiček od cigaret na hladině, šlo také o staré pneumatiky, chytré telefony, televize, počítače, jízdní kola nebo spodní prádlo. Čeští hokejisté se na příští mistrovství světa v Německu představí ve skupině B v Mannheimu a utkají se s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Pořadatelská země využila možnost jedné změny oproti původnímu rozdělení na základě žebříčku Mezinárodní hokejové federace a přesunula svou reprezentaci do skupiny A místo Slovenska.
13: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, kdo jezdí v těchto chvílích v Brně. V Hladíkově ulici máme dopravní nehodu, bourá se na Blanensku v Šošůvce. D1, pozor, osobák s nákladním, havárka, směr Praha 195. kilometr.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Návštěvník italské restaurace chválí jídlo. Jedl jsem to v Itálii a tady je to chutnější. To bude tím, že oni používají domácí suroviny, ale my je dovážíme z Itálie.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: kanclu, na dílně, kdekoliv. Pište a napište taky vaše jméno, odkud jste, kolik vás tam je a telefon na vás. No a pak se těšíme.
1: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Pod hladinou řeky.
7: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
8: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Your husband is coming.
1: Je tady pátek, sice nám tam teďka trošku prší, ale o víkendu bude krásně, skoro jasno, teploty kolem 26 stupňů. No a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno a zjistíme, jaký týden tady byl z jejich pohledu. A mezi tím Queeni, pěkné odpoledne.

0: Na Krokodýl Pink, Who Knew, a my jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, tak to taky zjišťujeme. Jakub Ganem na telefonu.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Po pádu ve své domácnosti se vůbec nemohla pohnout 64-letá žena ze Židenic. Přišla na to její kamarádka ze stejného bytového domu, když ji chtěla ve středu navštívit. Oba zámky na dveřích byly zajištěné a klíčky zasunuté z vnitřní strany. Strážníci se proto museli od sousedky spustit na laně po fasádě a otevřít si balkon. Ženin byt potom zpřístupnili zdravotníkům. Strážník z civilu ve středu večer zadržel zákazníka, který prchal z restaurace v centru Brna. Ukázalo se, že si třicátník objednal jídlo a pití, přestože věděl, že nemá na úhradu. Od uniformované hlídky dostal vysokou pokutu a doplatit musí i účet v podniku. A náročnou záchranu 10 káčat má za sebou hlídka naší pořiční jednotky. Strážníci museli v Mariánském údolí překonat několik vysokých a strmých překážek, aby uvězněná mláďata dostali do bezpečí. Nejlepší představu si uděláte po zhlédnutí videa na Facebooku a Instagramu městské policie Brno. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: S EMOU mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář EMA vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář EMA, Kozí 10, Brno. www.ema.cz.
6: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Kaufland. Jsou tady.
18: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
20: Jsou tady.
18: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
18: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Velečo, tak se jmenoval úvodní ohňostroj, taky show RegioJet Ignis Brunensis, ve které budeme pokračovat. Hudbu slyšíte u nás. Teď už čerstvé zprávy, ty uslyšíte taky s Petrou.
1: Hezké odpoledne a do centra Brna se vrátili oblíbené relaxační zóny, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pohodový pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Prodaná nevěsta nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Redota v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Co budeme dělat o víkendu?
6: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela. Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
5: Jo, to zní jako skvělá zábava.
6: Jasně.
5: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
7: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
3: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
10: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 14. hodině Iva Max. Bude Michael Jackson. A nebo Poetika. Ve 14 hodin.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
14: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes máme sice zataženo s deštěm, zítra už čekáme skoro jasnou oblohu plus 26 stupňů.
15: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Do centra Brna se po roční pauze minimálně do konce září znovu vrátily oblíbené relaxační zóny tvořené plážovými lehátky. Lidé mohou posedět na náměstí Svobody, Zeleném trhu, Dominikánském náměstí a dalších místech. Lehátka jsou k dispozici denně od 10 do 22 hodin. Provozní doba se může lišit v závislosti na počasí. Iniciativa Dárek pro Putina nechala natisknout 500 aršíků známek s podobiznou zesnulé Dany Drábové. 400 jdou do prodeje a výtěžek poslouží na pomoc Ukrajině. V aršíku je 25 známek s různými portréty. K mání je za 7777 korun.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Dělníci zabavili při kontrolách v tržnici v Hatích přes 18 000 padělků, jejichž originály by stály přes 150 milionů korun. Šlo především o oděvy, kabelky, peněženky, ale i mobily. Celníci tržnici v Hatích kontrolují pravidelně, stejně jako Česká obchodní inspekce. Portugalský fotbalový trenér José Mourinho si u Evropského soudu pro lidská práva stěžuje na zacházení, kterému čelil v Turecku, když vedl tým Fenerbahce. Mourinho zmiňuje například pokuty, které dostal od tureckého fotbalového svazu za výroky na adresu fanoušků, soupeřů a rozhodčích, které omezily jeho svobodu projevu.
8: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
16: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Popojíždět budete i na příjezdu do Brna po bratislavské dálnici D2 od 3. kilometru. V Brně se zdržíte na Poříčí ve směru do centra před odbočkou do Vídeňské ulice. Také na Zvonařce ve směru do Židenic. Dvě osobní auta se srazila pak v Hladíkově ulici a podobnou nehodu potkáte na trase z Brna do Uherského Hradiště před Bučovicemi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Turisté potkají Baču s vozem. Bačo, kolik je to do Lomnice? O, asi tak 5 kilometrů. Můžete nás svést? Jasně, nasedněte si. Po 3 hodinách. Prosím vás, kolik je to ještě do Lomnice? No, teď tak 20 kilometrů. Cože? Jste říkal 5? No, já odtamtud jedu.

smíření s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu. Víři v souběhu se zpětnou.

0: na krokodýlu kabáti.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Počasí moc na koupání nevypadá, ale pozor, zítra se to celé změní. Zítra čekáme skoro jasno, teploty kolem 26 stupňů. A tak můžete vyrazit koupat se při poslechu krokodýla třeba na Kraví horu. Takže plavky, ručníky sebou zítra. Otevřeno má i oblíbený biotop anebo koupaliště Královo pole, které oficiálně zahajuje letošní sezónu. Tak krokodýláci, zítra má být nádherně, tak vyražte s krokodýlem. 14 hodin 22 minuty.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
3: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
3: Koupaliště Slavkov.cz.
5: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve

0: slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Fun, we are young, tohle je Krokodýl, víkend, který bude stát za to, protože celý víkend vám budeme dávat tipy, kam vyrazit. Tady v Brně na Jižní Moravě, tak se nás držte a navíc nás můžete poslouchat non-stop, kdekoliv, kdekoliv po celém světě. Stáhněte si naši aplikaci, každá 103. hrává.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
8: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
9: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
10: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
9: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
10: No přece od Klimastylu z Hodonína.
11: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
12: První probuzení na moři?
13: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krásný pátek s krokodýlem, boží muzika, Ricky Martin, Livin' La Vida Loca, mimochodem včera v Rakousku boží tělo, neboli státní svátek, slavnost těla a krve páně, a díky tomu to taky teď je hodně boží. Z Rakouska přes Mikulov k nám do České republiky. 10 kiláků kolona, Petro, si představ.
1: Tak ono 10 tam bývají kilometrů. Kolony docela často, co já vím.
0: No, bývají, ale
1: nemusí
0: teď
1: být
0: to,
1: ani svátek.
0: Teď je to díky včerejšímu státnímu svátku, kdy se nesmělo jezdit. Dneska už to zase jde a hurá! Všichni jedou sem k nám na tranzit. Co máš do zprávy? Vítej.
1: A brněnská zbrojovka bude mít nové posily. Kdo k nám přijde hrát, uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
2: Radio Krokodýl.
3: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Necelá minuta do 15. hodiny a připraven mistr se.

0: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Tak všude dobře, doma nejlíp, krokodiláci, a pokud chcete přesný čas, tak právě teď je přesně 15 hodin. A v Brně na teploměru na Kraví hoře je 16,9 stupně Celsia, ale místy jsme tady i kolem 15, v Šepkovicích máme 16,2, ve Žďáře 14,5 stupně. Před náma jasná sobota, odpoledne Morava 24, Vysočina 21 a oblačná neděle, možná lehce s přeháňkou chvilkama. Odpolední maxima 26 na Moravě, 22 stupňů na Vysočině. Užijte si víkend.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Letiště v Tuřanech pro letošní léto přichystalo po kritice změny v sortimentu občerstvení i rozšířené nabídky. Výrazně se také navýšil počet parkovacích míst pro auta. Cestující mohou nově létat na řecký ostrov Kefalonia. Zvýšil se i počet letů do italského Bergama. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka bude moci zvolit. Stát ji bude vyplácet v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Navíc se odloží s následným postupným náběhem digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. V japonské prefektuře Fukushima se lovci, policie a hasiči už několik dnů marně snaží vypátrat medvěda na útěku, který zaútočil na 4 lidi. Místní představitelé ho označili za mimořádně inteligentní zvíře, které podle všeho samo otevřelo okno, aby se dostalo z budovy, kde se ukrývalo. Dokonce si pustilo vodu z kohoutku, aby se mohlo napít. Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Zdravíme na silnice, páteční doprava velmi hustá. Kolona kamionů z Rakouska přes Mikulov má 10 kilometrů. Marek ví víc.
4: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Více než 5-kilometrová kolona je na trase z Brna do Svitav před Likůvkou. Hodně plný je pak příjezd do Kuřimi směrem z Brna v Tyršově ulici. V Brně jsou kolony na Zvonařce v obou směrech, také na Poříčí ve směru do Židenic a o nic lepší to není ani na Kolišti nebo v Úsově ulici. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy budete popojíždět mezi 188 a 196 kilometrem. A více než 10-kilometrová řada je na tahu z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Market Spálek.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné páteční odpoledne s krokodýlem přeje Peťan Holík na Moravu Vysočinu k Třebíči i Hodonínu, když se ladíme na víkend a dáme si nejenom tipy na levný benzín a naftu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.

0: show.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hezké pátek, krkolíláci, tak co máte to taky jak jelen, jste všude zdejší. 15 hodin 22 minuty na cestu z práce, dobrá muzika a pohled zpátky.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Končí pracovní týden, konečně hurá, můžeme rekapitulovat i ústy Filipa Venclovského, což je mluvčí jihomoravských hasičů. Tak jaké to bylo, Filipe, dobrý den.
3: Dosud jsme z celého týdne řešili nejvážnější události ve čtvrtek. Kolem 3 hodiny raní spěchaly jednotky do Žatčan k vážné nehodě, při které osobní automobil havaroval do rodinného domu. Zraněný řidič zůstal uvězněný uvnitř vraku vozidla. Hasiči jej vyprostili a následně předali do péče posádky záchranné služby. Z důkladného průzkumu vyplynula nutnost dům staticky zajistit. Pomocí navijáku hasiči vyprostili poškozený automobil a následně provedli provizorní zajištění výdřevou. Další vážné události jsme řešili během odpoledne, kdy na dálnici D2 došlo ve směru na Brno ke 2 smrtelným nehodám. Při první z nehod naboural osobní automobil zezadu do kamionu. Řidič škodovky bohužel zemřel na místě. K druhému zásahu jsme vjeli krátce po 3:15. Na 8 kilometru narazila dodávka s přívěsným vozíkem do kamionu. Návěs kamionu i dodávku zachvátili i hned plameny. Do místo dorazili jako první hasiči, kteří zasahovali u předešlé nehody. Svoji pozornost soustředili především na zdemolovanou kabinu dodávky. Poté, co zasahující dostali plameny pod kontrolu, nalezli v dodávce tělo zemřelého řidiče.
0: Říká Filip Venclovský, mluvčí jihomoravských hasičů, které zdravíme, děkujeme za úspěšné a včasné zásahy a vám všem přejeme, zvláště na cestách, dobrý dojezd ve zdraví.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
6: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: FMX Gladiator Games.

0: Po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Je dobré mít spřízněnou duši.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
11: Stále s vámi.

Divokej Bill plakala do pátku s krokodýlem s pozdravem pro nejrychlejší běžkyni úterního 6. ročníku běhu Masarykova onkologického ústavu. Veronika Křivánková je z Kuřimi a ta běhala nejrychleji v ženské kategorii, v té mužské. Tamto mimochodem byl David Žigo a Adam Šimaník. Nádherná, krásná práce a musíme pozdravit a poděkovat všem více než 400 běžkyň, běžců za nádherné odpoledne, krásné výkony a hlavně skvělou atmosféru. Běhejte nejlépe ve zdraví, krokodýláci, běžci, nejenom vy, co běháte za Masarykův onkologický ústav, který srdečně zdravíme i pana ředitele, pana profesora Svobodu tady na kopec nad Krokodýla. 3:45, další písnička kapela Sugababes, About You Now.

0: Výborná energická muzika. Konec 80. let. Taylor Dane z Krokodýla. Zdravíme do auta.
1: Šetříme s Krokodýlem.
0: Zvlášť pokud byste potřebovali nutně natankovat, protože už tam máte jenom rezervnu. Krokodýláci, tipy na levný benzín naftu v Brně dneska jednoznačně jak na Benel, tak na diesel, na naftu. Kaštanová ulice, Makro, Brno, Tuřany, protože na téhleté čerpací stanici dneska dáte litr benzínu Natural 95 za 37,50 a nafta dokonce za 34 koruny 50 haléřů, Krokodýláci, takže těžká špica. Zdravíme Makro, Brno, Tuřany a na Kaštanovou, tak jako vám ostatním, posíláme The Wanted s Krokodýlem. Dobré odpoledne.
1: Šetříme s Krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz. Skonto nabité.
8: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nabité.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Pěkný pátek všem krokodýlákům a zvláště vám milovníkům latinskoamerických tanců. S lambádou jsme téměř u zpráv. Petro?
1: Hezké odpoledne. Fotbalová federace FIFA přiznala, že kvůli chybě na oficiálním webu získali někteří fanoušci vstupenky na zápasy šampionátu zadarmo, i o tom za chvilku.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Oblíbená muzika z Krokodýla i po 16. bude Be My Lover. Dáme La Bomba. Taky budou nový Miraj. Cévičkou Farnou vzpomeneš si a budeme slavit Celebration. Pět sekund krokodýly a jsou přesně čtyři.
8: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
9: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tady 16. deště pryč i Péťa Hrosnička ve Žďáře píše, jak přestalo pršet, jak je najednou krásněji. Taky tam mají už přes 14 stupňů Celsia, jde to pomaličku k 15. Šepkovice 14,5 a v Brně se nám to zvedá na 17 a myslím, že to půjde i na 18 stupňů Celsia Krokodýly. Sobota, neděle. V sobotu jasno, 24 Morava, 21 stupeň na Vysočině. Neděle bude lehce oblačná, možná nějaká mírná přeháníka, ale slibně na Moravě letní teplota 26, na Vysočině 22 stupňů.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Trvalé prosklené zastřešení nádvoří hradu Špilberku není podle Národního památkového ústavu vhodné. Studii s tímto řešením posuzovala Rada památkářů tento týden. Návrh nepodpořil žádný z jejich členů. Trvalým zastřešením by podle nich bylo pozměněno vnímání památky. Většina doporučuje rozpracovat variantu sezónního zastřešení.
6: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Vysázením více než 4,5 tisíce stromů a téměř 3 tisíc keřů skončila ve Veselí nad Moravou první etapa projektu, který má zlepšit životní prostředí v okolí města. Má také podpořit rozmanitost druhů nebo přispět k zadržování vody v krajině. Další etapa z celkových tří by měla začít letos na podzim. Umělá inteligence je dnes využívána v řadě oborů. Vědecký tým z britské univerzity v Cambridge tvrdí, že AI byla využita i k vývoji zcela nové a přelomové vakcíny, která by mohla chránit proti celé řadě virů a zabraňovat velkým pandemiím. Výsledky z první fáze testování jsou nadějné. Světová fotbalová federace FIFA přiznala, že kvůli chybě na jejím oficiálním webu získalo několik desítek lidí vstupenky na zápasy šampionátu zadarmo. FIFA majitele lístků později vyzvala, aby odpovídající částku doplatili. Turnaj začne ve čtvrtek na Aztéckém stadionu zápasem domácího Mexika proti Jihoafrické republice.
11: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
6: Dopravní servis
12: Rádia Krokodýl.
0: Jo, jo, silná páteční doprava, kde jsou nejvíc kolony, víme s Markem.
13: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Více než 10-kilometrová kolona se táhne na trase z Vídně do Brna před hranicemi u Mikulova. Tradičně popojíždí dálnice D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy mezi 187. a 196. kilometrem. Přímo v Brně se zdržíte na Poříčí ve směru do centra před odbočkou do Vídeňské, dále v Jihlavské ve směru do centra a v obou směrech si postojíte na Zvonařce. Na silnici 43 z Brna do Svitav je kolona mezi Českou a Lipůvkou a postojíte si také na příjezdu do Břeclavy ve směru z Hronína. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vytpálek.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pohodový pátek s krokodýlem. Vám, co jedete z práce, vám, co už sledujete tenis, i vám, co dozorujete stolní tenis, že, Velenko? A my to ozdobíme taky brněnským hantejcem, takže Žánku, zdar jak svíňa.
1: Zdar jak svíňa z Kroksny. Gomejte, co to znamená špica kulčit.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Nastávající maminka na prohlídce u gynekologa dostane na bříško razítko. Zvědavý otec si jej chce přečíst, ale písmenka jsou malá, tak si vezme lupu a čte. Až bude toto razítko čitelné bez lupy, spěchejte do porodnice.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Krokodýláci, pěkné páteční odpoledne. Janek je ready, zdar jak svíňa, Žaný.
2: Zdar jak svíňa z Kroksny. Gomete, co to znamená špica kolčit?
1: Tak, mnozí Brňáci dobře vědí, o co jde. Když jsme se ptali ve štatlu...
3: Tak špica je dobrý a kolčit, jsem to nějak vypadlo mě to.
4: Něco, jako asociuje mi to něco jako špicovního, něco jako kvalitního vyrábět.
5: Ježíš, tak to vůbec netuším.
6: Skvělý jezdit na kole.
7: Špica kolčit, to nevím.
1: Tak jsme dopadli jak čučkaři krokodýláci, to byli patrně nějací nůbové, jak by dneska řekli naši kluci, že jo, protože jsme to nějak nerozkódovali, přitom je to takový nádherný, že, když se to opravdu daří.
2: Špica kolčit znamená dobře tancovat, tak si hezky zatancujte a mějte bytelný den.
1: Zvláště když je víkend, krokodýláci, a budete tančit nejenom kolem děcek.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 16 hodin 23,5 minuty, pěkný pátek.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Pro Moravský Kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
9: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
10: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
11: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
12: Za kolik bereš?
13: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
12: A proč ještě nejezdíš elektricky?
14: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s časem.

0: čerstvými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí. Skonto na
3: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Farna, Miraj, vzpomeneš si půl pátá, 4,5 minuty a já jsem si vzpomněl na Leon Boxing Brno, kde už se chystá velká akce zítřejší letní ring u Jošta na Moravském náměstí. Mimochodem, začne to v 10 ve stylu Muay Thai, které povede Jan Miller, moc ho zdravím, kdy se vyhrál pyramidu Kings of the Ring a je to velký bojovník Honza Miller. Mezi tím, co budou všichni provozovat Muay Thai s Honzou mezi 10. a 12., tak se budou boxeři vážit. Od 12. začínají boxovat děti, potom junioři, seniori a mezi 15. a 18. bude až 10 mezinárodních boxerských zápasů, fightů Leon Boxing Brno versus italské Mugello. Tak si to zítra nenechte ujít od 10. do 18. hodiny u Jošta na Moraváku. Letní ring. A tady máte Man at Work. Down Under. Pěkný pátek s krokodýlem.

0: Man at Work, Krokodýláci 80, jak vyšitá po půl páté od Krokodýla, kdy hrajeme taky o prachy za zvuky do ruky a už tady je skoro 105 tisíc cash, Krokodýláci. 104 400 korun, krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, kdo jste plnoletí, souhlasíte s výherním řádem, máte po ruce telefon, tak pojďte už ťukat číslo sem do studia 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Do pátku z krokodýla na Morendo, k tomu stolnímu tenisu pro Velenku, která ladí krokouše a zdraví, děkujem. Mezříč, Anděle s Pavlem, ti zase koukají na tenis a u toho jim hraje The Boy Does Nothing, krokodýláci.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: A někdo se u toho dovolal na docela pěkný peníze. Komu se to povedlo? Dobré odpoledne, Petr, haló.
2: Dobré odpoledne, haló, tady Petra.
0: Petra, pohla se Těšany, si myslím, co?
2: Ano,
0: tak
2: ano.
0: To mě těší, Peťo, pěkný odpoledne. Jak se máte v Těšanech, co? Co tam máte novýho? Nebudou nějaký
2: krásně,
0: hody?
2: Sluníčko.
0: Sluníčko, konečně, ano, probírá se to, bude hezká sobota, bude asi pěkná neděle. Nebudou nějaký hody u vás v Těšanech, mě tak napadá?
2: Jo, jo, přesně, za týden.
0: Za týden, hezký. Půjdeš si ta tančit?
2: Oh, jo.
0: Umíš, jak říkal Žanek, umíš špíca kulčit, co?
2: Ano, umíš.
0: Skvělý, takže Peťa, u Peťi víme, že má 18, dá nám souhlas s výherním řádem. Jdeme s Peťou v Těšanech hrát zvuk krokodýla, který zní takto. A než budeš, Peťo, špíca kulčit na vašich hodech v Těšanech, krásně si to tam užijte za týden. Co to je tohle, zvuk za 104 400? Co by to mohlo být? Co si tak jako myslíš, představuješ, že se u toho dělá?
2: Já zkouším, jestli to není natažení reflexního pásku. Jak se dává na tu ruku, tak když on je srolovaný, že když ho chceš natáhnout, aby se narovnal.
0: Rozumím, rozumím. Často městská policie toto dává, že cyklistům, chodcům. Jo, jo, jo, známe to, máme jich doma taky několik. Natahování reflexní pásky. Arbitr se naculuje to, co to asi znamená. 104 400 ve hře za reflexní bezpečnostní pásku. Padne nebo ne? Tak dneska zase zvedneme bank. Zvedneme bank. Peťulko, moc krát děkuju do Těšan. Krásný víkend, mě se hezky, papa, děkuju. Ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Za 105, děcka za 50 a celý den u vody.
7: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
6: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
7: Prostě koupaliště slavkov.cz.
6: Koupaliště slavkov.cz.
8: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
9: Nepoznávám své známé v dálce.
8: Vidím to na žejdla.
10: Při čtení se mi mlží písmena.
8: Vidím to na žejdla.
11: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
8: Vidím to na žejdla.
12: Při řízení mám neostrý pohled.
8: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
13: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
14: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
15: Bacha zleva, útočí na nás!
16: Na, vem si šíp!
15: Dostal jsem ho, jo!
7: Aerogame Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
15: Týmová hra pod širým nebem.
7: Kde?
15: Areál lanového centra Prout, Brno Lesná.
7: Kdy?
15: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv@lesna.cz.
7: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aerogame Lesná.
16: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
17: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Sofia. Alvaro Soler, Sofia Krokodiláci, a já bych tady měl v pátrání jednu Jitku. Mimochodem, ztratila se v Horních Hršpicích, je to pes a majitel ho teď intenzivně zkouší najít. Věřím, že uspějeme s krokodýlem, je to německý ovčák střední velikosti, stáří 7 let, vlkošedé barvy, slyší na jméno Jitka, a tenhle německý ovčák byl viděn naposledy v pondělí večer ve 23 hodin. Přátelský, není agresivní, ale je to lovec, má čip na uchu, tam má tetování, a pokud jste německého ovčáka Jitku v Hršpicích nebo v blízkosti zahledli, máte nějakou informaci, ozvěte se prosím. Je vysoká odměna od majitele, číslo na něj 604 608 678. Ještě jednou, hledáme německého ovčáka, jméno Jitka, stáří 7 let, vysoká odměna za nález, volejte 604 608 678. Tak, od Jitky jdeme k Petře, zprávy o čem, vítej.
1: Hezké odpoledne, v Brně zítra proběhne blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pohodový pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Prodaná nevěsta nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Komedii Sluha dvou pánů uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Changes uvádí divadlo Redota v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl. Petr Holík.
5: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
6: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
7: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
3: Radio Krokodýl.
14: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hlavně tady budou krokodýláci, sladký sny, Eurythmics. Pustím vám Glide. Ročník 70. Bude zoo. A přesně za minutu bude 5.
15: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
16: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tam hezky, teplota leze nahoru, už na kraváku máme 20 stupňů, v Šepkovicích jsme přes 16 a Žďár je na 15. Sobota jasná, 24 Morava, 21 stupeň Vysočina, neděle oblačná, z 26 na Moravě a 22 stupni na Vysočině.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pro papežského legáta a kanadského jezuitu Michaela Černého bude zítřejší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli v Brně prvním blahořečením, kterému bude předsedat. Mše, kterou vyvrcholí dlouholetý proces blahořečení dvojce kněží popravených komunisty, začne ve 14 hodin a 30 minut na brněnském výstavišti. Vila továrníka Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna, postavená podle návrhu architekta Adolfa Lose, bude mít novou střechu za 12 milionů korun. Vilu od roku 2020 vlastní město a plánuje její kompletní obnovu za přibližně 100 milionů. V zahradě už skončil archeologický průzkum, který zmapoval původní síť cest. Norská korunní princezna Mette Marit, které byla v roce 2018 diagnostikována plicní fibróza, byla po dalším zhoršení zdravotního stavu zapsána do registru čekatelů na transplantaci plic. Dnes to oznámil Norský královský palác. Univerzitní nemocnice v Oslu uvedla, že transplantace je nutná co nejdříve. Americká hvězda Serena Williams bude ve svém návratu k tenisu po turnaji v Queen's Clubu pokračovat v Berlíně. Vítězka 23 Grand Slamu ve dvouhře bude i v Berlíně hrát jen 4 hry. Její partnerka zatím není známá.
3: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-Paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční provoz, stále kolony, jak to vypadá, kde je to nejhorší, Marku?
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Více než 3-kilometrová kolona na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou. V obou směrech popojíždí dálnice D1 u Brna mezi 190. a 196. kilometrem. Naproti tomu kolona na příjezdu do Mikulova cestou z Rakouska se už výrazně zkrátila. Už měří jen necelé 2 kilometry. A na Brněnsku za Rosicemi směrem do Neslovy zavarovalo osobní auto. Jezdí se tady kivadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré páteční odpoledne s krokodýlem. Ať jste u ping-pongu jako Velenka na Morendě, nebo tenisu jako Pavel v Mezříči. A nebo ve školce jako naše zlatíčka. Děcka, co dělá moderátor?
1: A zpravuje kola a všecko možný, tak je moderátor.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Pojď sem.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Mladý právník byl zrovna na cestě k soudu k projednání jednoho složitého případu, když tu se najednou z ničeho nic octl před nebeskou bránou. Svatý Petr jej uváděl dovnitř a právník protestoval proti své předčasné a náhlé smrti. Jsem příliš mladý na to, abych zemřel. Je mi teprve 35. Svatý Petr souhlasil, 35 je přece jen docela málo na vstup do nebeského království a přislíbil, že se na jeho případ podívá. Vrátil se za hodinu a říká právníkovi, synu, obávám se, že chyba je někde u vás. Ověřili jsme váš věk na základě hodin fakturovaných vašim klientům a zjistili jsme, že je vám nejméně 108 let.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dneska víme?
1: To je těžký. Protože někdo spravuje auta a spravuje kola a všecko možný, tak je moderátor. On všechno dělá bábovičky.
2: Ten pořád mluví.
0: Ano, a dělá to velmi rád. Krokodýláci, hezký pátek všem s krokodýlem a hlavně zlatíčkám a další písnička, hlavně pro dětičky. End of beginning. Pěkný víkend všem.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
5: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
16: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Salt and Pepper, Krokodýláci, 6:30 a my se nyní pojďme podívat na školy, kterým fandí náš krokodýl. To proto, že omezují mobilní telefony na školách. Teď se pojďme poslechnout, která další škola se k tomuto připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Aleš Kočpara, jsem ředitelem základní školy v Dělečicích a Sadové. Mobilní telefony už u nás nepoužíváme mnoho let, máme to i ve školním řádu. Děti je vlastně odevzdávají před vyučováním a velmi se nám to osvědčilo. Když potřebujeme použít nějakou elektroniku, máme k dispozici tablety, ale jinak nás to prostě neruší.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Hezky jako o Vánocích, co krokodýláci. East 17, Stay Another Day. Čas 5.40, nedáme pizzu.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
0: A kdo poslouchá Rádio Krokodýl, může vyhrát pizzu pro sebe a pro svoje kolegy. Stačí nám napsat, kde Rádio Krokodýl posloucháte. Ať už jste v práci v kanceláři, ve skladu, v dílně, máte obchod, vinárnu, kavárnu nebo stavbu, tak prostě napište, dejte vědět a naše krokohlídka může dorazit právě k vám s pořádnou pizzovou nadílkou. Mimochodem jezdí i Ital Pier Caruso, Caruso Pizza. Takže krokodýly, důležitý e-mail studio@krokodil.cz a tam nám napište klidně hned, kde tam jste pracovně, kolik vás je a proč bychom měli přijet s Pierem Carusem, s Caruso Pizzou právě k vám. A přejeme předem dobrou chuť.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
0: 5:41, pěkné páteční odpoledne z Krokodýla připravená slza. Holomráz, hezký víkend.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
7: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
11: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
10: A proč?
11: Mrknout se na auto.
10: A proč?
12: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
13: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobrou náladu s krokodýlem, rovinaře, výhybkáře, taky zprávaře, stále hity. Petro, co nového u tebe?
1: Hezké odpoledne, letiště v Tuřanech přichystalo na léto novinky, jaké uslyšíte.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pátý ročník letního ringu s bojovými sporty tento víkend. MMA, judo, K1, přetlačování v páce, box mládeže a mužů. Leon Boxing Academy vyzve v sobotu italský tým Mugello. Letní ring největšího sportovního centra Leon Boxing Academy v Brně tuto sobotu od 10. hodiny na Moravském náměstí u Jošta. Fandové, přijďte, vstup je zdarma.
3: Rádio Krokodýl.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
7: Co budeme dělat o víkendu?
8: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, air hockey a herní simulátor.
7: Jo, to zní jako skvělá zábava.
8: Jasně.
7: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak ještě kousek a bude 6. A po 6. For Non Blondes WhatsApp. Bude kamarád I Believe. A vyrazíme s kabátem na sever. A právě teď je přesně 6 krokodýláce.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Hodin 18 stupňů v Brně, nahoře na Kraví hoře i 19. Šepkovice jsou na 17, Žár na 15 a svítí sluníčko už i ve Slavkově Vildovi. Krásně. Sobota jasno, 24, Morava 21 stupeň Vysočina. Neděle oblačnější, možná i s nějakou lehkou přeháňkou, ale teplejší. Bude 26 na Moravě, 22 na Vysočině.
11: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letiště v Tuřanech pro letošní léto přichystalo po kritice změny v sortimentu občerstvení i rozšířené nabídky. Výrazně se také navýšil počet parkovacích míst pro auta. Cestující mohou nově létat na řecký ostrov Kefalonia. Zvýšil se i počet letů do italského Bergama. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka bude moci zvolit. Stát ji bude vyplácet v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Navíc se odloží s následným postupným náběhem digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. V japonské prefektuře Fukushima se lovci, policie a hasiči už několik dnů marně snaží vypátrat medvěda na útěku, který zaútočil na 4 lidi. Místní představitelé ho označili za mimořádně inteligentní zvíře, které podle všeho samo otevřelo okno, aby se dostalo z budovy, kde se ukrývalo. Dokonce si pustilo vodu z kohoutku, aby se mohlo napít. Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
3: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Páteční doprava stále ještě výživná. Martino?
12: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. U Brna je aktuálně silný provoz na D1 mezi 194. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. Pokud míříte z Brna na Svitavy, tak se zdržením počítejte mezi Českou a Lipůvskou, kde je přerušovaná kolona. Na trase z Uherského Hradiště na Uherský Ostroh na výjezdu z Kunovic bourala 3 osobní auta a blokují tam jeden pruh. Opatrně ještě ve Znojmě v Bolzanově ulici, kde se střetla 2 osobní auta. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný pátek všem s krokodýlem na všech frekvencích vás zdraví Petr Holíka. Škoda šance Jakuba Menšíka v finále Roland Garros nebude. S českou účastí Němce Alexandra Zvereva nedostal. Porážka 5-7, 2-6, 6-3, 3-6 ukončila průlomové účinkování 20-letého českého tenisty na antukovém Grand Slamu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Maniakální krokodýl po 7:15. Zdravíme všechny maniaky s Michaelem Sembelem a taky krokodýl. Ty, co mají rádi zoo.
1: Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Tak už tam máme asi nové medvídky, to tak vypadá. Honza Bedřich na telefonu. Co u vás nového, na co můžeme přijít, Honzo? Dobré odpoledne, ahoj.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Tak už máme nové medvídice v Brně. Dorazili k nám z Dánska a krásně se nám tu zabydlují. Jejich adaptaci bedlivě monitorujeme, abychom nic nezanedbali. Návštěvníci budou moci oficiálně přivítat v rámci slavnostní akce Vítejte medvědi už příští sobotu 13. června. A chybět nebude ani autogramiáda HC Kometa Brno a bohatý doprovodný program. Nalákám i na další z cyklu pravidelných přednášek o biodiverzitě. Tentokrát na téma ochranářské projekty zoologických zahrad. Jako vždy tyto přednášky konáme druhou středu v měsíci. Tentokrát nám to vychází na 10. červen. A mám jednu velkou radostnou zprávu na závěr. Máme malé manuly. Poprosíme vás ale, až se budete pohybovat kolem jejich expozice, tak se chovejte tiše. Doražte tedy za námi. Máme otevřené od 9 do 6. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme z Brno, jsme na Smečka.
0: To je Honza Bedřich. Zdravíme Smečku a posíláme další písničku z krokodýla i do zoo.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
6: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

jsme skoro došli k víkendu krokodýláci, dá se říct, i s muzikou od Kabátů na sever, ale i na jich. Zdravíme s Krokodýlem 3 minuty po 6:30. Za půl hodiny mimochodem písničky na přání a teď Riptide, Joy Vance.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Je před náma víkend krokodýláci a s ním už po páté box ve štatlu, neboli letní ring číslo 5 u Jošta na Moraváku. Tedy fandové bojových umění, to je velká výzva. Box, tajský box neboli Muay Thai, pákování, arm wrestling, zítra už od 10. dopoledne. Mezi 10. a 12. se vám tam bude věnovat legenda tajského boxu, vítěz pyramidy Kings of the Ring, Honza Miller se svými svěřenci, mezi tím se boxeři budou vážit. 12. až 18. pak patří boxu od dětí přes juniory až po seniory a hlavně mezinárodní zápasy Leon Boxing Brno versus italské Mugello. To bude mezi 15. a 18. hodinou. Těchto zápasů bude až 10. Od 10. do 18. hodiny letní ring číslo 5 s Muay Thai, arm wrestlingem, pákovým stolem a boxem u Jošta na Moravském náměstí. Tak určitě přijďte, protože vstup je zdarma.
0: Radio Krokodýl. Petr Holík. Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
4: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
3: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
4: Prostě koupaliště slavkov.cz.
3: Koupaliště slavkov.cz.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UE.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hit the beat and take it to the first note.

0: Hezky rozpumpovaný krokodýl loudkesti. Hej, já půl minuta a bude přesně 7 krokodýláci. Dáme to na přání.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 19. krokodýláci odbyla. Pořád vám hraje Krokodýl a bude Peter Beach Project zo Slovenska. Bude krásně, krokodýláci.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zlepšuje se to i ta teplota. Už to vylezlo někde pod 20 stupňů Celsia. Šepkovice mají skoro 16, Žďár 15, sobota jasná, 24, Morava 21 stupeň, zítra odpoledne na Vysočině. Neděle bude teplejší, 22 Vysočina, 26 Morava. Tak užívejte víkend a tady jsou hlavní události 5. červnového dne.
6: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Letiště v Tuřanech pro letošní léto přichystalo po kritice změny v sortimentu občerstvení i rozšíření nabídky. Výrazně se také navýšil počet parkovacích míst. Cestující mohou nově létat na řecký ostrov Kefalonia. Zvýšil se i počet letů do italského Bergama. Celníci zabavili při kontrolách v tržnici v Hatích přes 18 000 padělků, jejichž originály by stály přes 150 milionů korun. Šlo především o oděvy, kabelky, peněženky, ale i mobily. Nováčka fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílili bývalí reprezentanti Jaromír Zmrhal a Petr Ševčík. Oba zkušení záložníci podepsali víceleté smlouvy.
6: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: Servus za volanty krokodýláci, už to jede daleko lépe, že? Martino, jak vypadá provoz?
2: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Třebíčsku v Třebelovicích havarovala dvě osobní auta. Místem nehody se projíždí k Kyvadlově. V Havlíčkově Brodě v křižovatce ulic U Cihláře a Masarykova došlo ke střetu osobního auta s motorkářem. Čekejte tam komplikace v dopravě. A na trase z Uherského Hradiště na Uherský Ostroh na výjezdu z Kunovic se došetřuje nehoda tří osobních aut. Dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásný večer, krokodýláci, 19 hodin, 3 minuty, 603 103 103, linka, kterou budete potřebovat, pokud si chcete zlepšit náladu svou oblíbenou písničkou na přání. Dobrý večer.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Fajn. Dobrý večer, krokodýláci. Pátek je tady, víkend, sobota, neděle před náma a písničky, kde můžete vy vybírat, volat, objednávat a dělat si radost. A kdo to dneska začne? Myslím, že to je Morenda. Zdravíme stolní tenisty. Halo, dobrý večer, Veli, ahoj.
1: Ahoj, Peťulo. Tady je Velenka, hlásí sice z haly stolního tenisu Morenda Brno. Moc ráda tě poslouchám, myslím, že nejsem sama. Chtěla bych zahrát písničku pro mou nejlepší kamarádku a vlastně takovou sestřičku, protože jsme stejně narození, akorát na Medarda, mého přítele Vlastíka a taky pro mou hvězdičku tam do vesmíru, pro Dominičku a Ivance a Šárce do New Orleans. Prostě zahraj písničku Máma od Lunetik, je to i pro všechny poslouchající. Mějte se rádi, buďte šťastní. Ahoj, moc zdraví Velenka.

0: Krásný večer, krokodilaci, krásný pátek, je to podle vás, voláte, objednáváte, pozdravujete, kdo bude další? Haló, tady je Petr, dobrý večer.
1: Ahoj Petulko, tady Jančo.
0: Nazdar Jančo, pěkný večer, do Řečkovic nebo na domeček, co, kde tak tě máme?
1: Do Řečkovic.
0: Do Řečkovic, dobře, otepluje se nám, je krásně, bude hezký víkend, jaký máš plán na víkend?
1: Asi žádný.
0: Takže budeš odpočívat, relaxovat a poslouchat Rádio Krokodýl.
1: Přesně tak.
0: Skvěle, koho pozdravíme, řekni Ani.
1: No, moji mámu, hlavně jeho tatínka a mýho přítele a tebe, hlavně celou rodinku.
0: Já moc děkuju, vyřídím, předám a tady krásnou písničku posílám. Hezký víkend, papa, ahoj.
1: Ahoj.

0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer, krokodýláci, 19:19 přesně. Doufám, že máte pohodový večer a už nemusíte mít ani žádné zásadní pracovní úkoly před sebou. Odpočíváme, písničky objednáváme. Kdo bude další? Halo, dobrý večer.
2: Daněk Svíňa, tady jsem Daněk ze Slavkova.
1: Slavkováci, Čermáci, pěkně, pěkně, vítejte. Ahoj. Zase víkend, tak strašně zase uteklo. Co, Vildo, Jary?
3: Díka, to strašně rychle všechno.
2: Všechno, to je.
1: Všechno hrozně. Takže, děcka, co na víkendu děláme, co? Jaký máte plán a koho pozdravíme?
2: Pracovní sobota a odpočinková neděla.
1: Tak dobře, ať vám to krásně vychází. Koho pozdravíme, Vildo?
2: Samozřejmě. Všechny krokodiláky.
1: Děkujeme. Děkuju.
2: Tajkerose, Jankce z Řečkovic, oba dva Milany.
3: Pavla Janštů.
2: A prostě úplně všechny krokodiláky a všechny, co poslouchají a volají na písniční napřání.
1: Ano, já moc krát děkuju za všecky a přeju vám do Slavkova úžasnou pohodičku. Mějte se, opatrujte se. Papa, Jary, Vildo, ahoj.

0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
1: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na přání.
1: Je dobré vyhrávat prachy, ale taky písničky na přání si tady nechat vyhrávat. Kdo pak si chce dát taky zahrát? Tady je Krokodýl a Petr Pulos má za pár vteřin. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťo, Míro, ze Žďáru.
1: No, nazdar do Žďáru, Míro, nazdar, nazdar.
2: Čau, čau.
1: Jak se máme, Žďáre, takhle před víkendem, co?
2: No v pohodě, dneska v práci. No, zítra budu zase dělat doma, tak v pohodě, viď?
1: Tak ať je to pohoda, ano, jak říkáš. Přesně, koho pozdravíme, Míro, říkej.
2: No, dáme to tobě, tvojí celý rodině.
1: Děkuju.
2: Peťu, pozdravíme oba dva brány, Jirku Výděra, no a pak Ivanku. A pošleme písničku Kometě, že jo?
1: Dobře, jasně, všem modrobílejím, krásný večer, krásný víkend a Peťulce mávám. Papa, ahoj.
2: Ahoj, čau.

0: Pojďme vzhůru, Brno! 19.36. Pro všechny kometáky hraje Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A už tady na mě vystrkuje růžky i frekvence 95.4 FM a začínáte mě psát tadyhle od Průšánek z Hodonína, z Lužic. No, Alex, máme v práci, takže pozdrav do Lužic na OMV. Úplně všem, ať jste dneska spokojení, ať si půjdete jenom pro cíga nebo třeba natankovat. Jaroušek píše: ahoj Péťo, zahraj všem taneční písničku Ivetě, Davidovi, Leoně pro Alex a hlavně pro tebe a přeju všem krásný víkend, Jarda z Hodonína. Moc krát za to děkujem, Leonka by chtěla
1: novinka
0: pozdravit.
1: Novinka Rádia Krokodýl, Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight.
0: No a Leonka by chtěla samo sebou pozdravit i svoji šéfovou Ivetku. Zlatíčko brzo bude mít svátek, takže dopředu všechno nejlepší a krásný večer s Davidem Guettou, Jennifer Lopez, Save Me.

0: Ať jste na frekvenci Rádia Krokodýl pro Hodonín, anebo jiné, doufám, že potřebujete dneska zachránit. Save me tonight, David Guetta, Jennifer Lopez, že to potřebujete rozproudit, doufám, že se to povedlo i tamhle, jak jsou Lužice, jak je Lužice, Alex v práci, že to rozproudil i Jarda v Hodoníně, v Průšánkách, Leonka a taky její šefová Ivetka, která prý dneska říká: Leono, usmívej se, no však já se usmívám, no tak jenom aby, usmívej se. Jo, jo, Zlatíčko, Ivetka má v neděli svátek, to bude mít i Slaboj, takže k svátku všechno nej, Ivetko, krásně se usmívej, dopředu všem Ivetám a ještě chvíli písničky na přání Rádia Krokodýly, 19.40, dobrý páteční večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
6: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Krásný večer, Krokodýláci, tady je Petr, písničky na přání. Jdeme opět na telefon. Kdo je tam? Haló?
7: Dobrý večer, tady Pavel Janíšek.
0: Zdravím na Anděli do Mezříče. Ahoj, Pavle. Ahoj.
7: Ahoj, ahoj.
0: Tak, v tenise nám to nedopadlo u menšíka, to je škoda, viď?
7: Nedá se nic dělat.
0: Co dopadne o víkendu? Jaké máš plány, co? Jak to vypadá?
7: Já asi pojdu za vnuče na chvilinku.
0: A budeš se mít krásně, tak to je dobrý plán.
7: Jo.
0: Koho pozdravíme, Pavlíku, řekni.
7: Svého Aleše Střechovu, který mě vezl včera.
0: Aleše Střechu zdravíme, díky Aleši, no.
7: Naše milé Dáši, která mě dovezla, protože že mě zavezla do půlky cesty a pro mě někdo tak mě zavezla to nahoru. Samozřejmě manžel můj Liškovým, který mě vozil každou chvilinku.
0: Ano.
7: To jsou zlatí anděl.
0: Liškovi jako... jsou zlatí, úžasní, nádherní, to je prostě skvělý. Děkujem,
7: no,
0: Liško, děkujem.
7: A potom bych já dopíšel za chvilku stavu velký mezeří, všem se slyšám, který nám teď pomáhají. No a samozřejmě Filipovi, Myši a jejím doušatům a jejím pravnice.
0: Alexovi, a Diegovi, Dominikovi, Denisce, Elišce.
7: Dominikovi, Elišce a přesně, ty to máš zmapovaný.
0: Já už to umím.
7: Myslím, že ještě by to šlo do 112 Violetce, která mě hrozně moc pomohla, díky moc za všechno a pozdravuji svou samozřejmě Kačenku a mám vás všechny moc rád. Díky.
0: Taky tě máme rádi, ahoj.
7: Ahoj, čau, čau. Si so mnou dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou a dievča po ležiačky.

0: Krokodýláci, krásný páteční večer, úžasný víkend, ať už budete pracovat, na zahrádce něco vylepšovat, nebo třeba sportovat, procházet se, výletovat krokodýly. Jdeme naposledy na telefon, haló, dobrý večer, kdo je tam?
1: Zavlažený podvečer ze Šepkovic.
2: Krásný večer, rytíři do Šepkovic, zdravíčko, zdravíčko, jak se tam máte, zavlaženě?
1: No krásně, dneska to teda přálo do zvířátkům, protože na mých jahodách vrabci, kosy, krtek a ještě si to někam mazal šnek, takže ne.
2: Kam budeš mazat ty, když je víkend, Zdeňo, jaký je plán?
1: No člověče, hlásil, myslím, že na zítra, že by to šlo, takže by to možná šlo.
2: Mikulo, Mušo, Klentinice, co?
1: No něco takového rovnějšího, i když každý říká rovina na Palavě nebo v okolí, ale tam jsou kopečky jako Sibíňa.
2: Dobrá, dobrá, tak prosím tě, bez ohledu na kopečky, koho pozdravíme, řekni.
1: No byl jsem se teď projet k večeru a narazil jsem na jednu osobku, takže tady pošleme písničku, je to paní Sedláčková z Třebiče, menežerka z Manhumlu a je to k situaci, jak zpívají čínasky, potkal jsem tě po letech a dál to nebudu komentovat.
2: Dobře, takže dobře.
1: Přidáme zároveň jako pozvánku pro všechny, co si zítra přijdou zaspívat s Joškem Šmukařem.
2: Krásně si zaspívejte, pěkně si to užijte.
1: Zaběkejte si do sportovního areálu v Šepkovicích. No a ještě máme tady jedny sportovce a to jsou Tigerovce spolu s Kačenkou z Kula Útěchova. Takže hezký večer přeje Zdenek a zdar jak svině.
2: Krásný víkend, mějte se a užijte si to, zdar jak svině.
1: Čau Peťane, díky.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: štěstí. Užíváme si páteční noc, pátek 5. června na Krokodýlu s vámi Jarek. Před námi víkend plný skvělých hitů, zábavy a hlavně i dárků tady u nás ve vysílání Krokodýla a také tipů, kam byste mohli vyrazit. Teď ale skvělé hity pro vás, tak pohodovou noc.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
4: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
5: Nepoznávám své známé v dálce.
4: Vidím to na žejdla.
6: Při čtení se mi mlží písmena.
4: Vidím to na žejdla.
7: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
4: Vidím to na žejdla.
8: Při řízení mám neostrý pohled.
4: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Třenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Dneska Dobroslav a také Dobroslava slaví svůj svátek a my při pátku chceme popřát jen to nejlepší. Užijte si sváteční noc. I další hit je pro vás připravena teď na Krokodýl v Pelíčku.

0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Pelíšku na krokodýlu jsou připravené další hity pro vás, co stále si užíváte té noční zábavy, jste někde v baru, hospůdce či restauraci, dáváte si něco dobrého, tak na zdraví, dobrou chuť k jídlu, ať si užíváte s námi i tam. Hity na 103 FM.

0: But you're just a boy.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio

Páteční krokodýlí plíšek nám stále krásně valí dál. Jirek Hemala s vámi, pohodovou noc. Tak co, připravujete na víkend? Vyrazíte někam? Mělo by být příjemně. Myslím, že byste zvládli nějakou procházku, výlet. Spousty tipů pro vás budeme mít během víkendu, tak rozhodně si na to počkejte a teď si užívejte s námi. Hit za hitem.

Na Krokodýlu další ty připraveny jsou. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech, pohodu, dobrou náladu. Dnes máme Světový den životního prostředí, také den rozvoje a vzdělávání dospělých. Mezinárodní den boje proti nezákonnému a neregulovanému rybolovu. Tak jenom, abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den, tedy 5. červen je. Teď ale přání krásné noci a užívejte s námi Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

Dnes si užíváme mimo jiné, jak víte od nás, Světový den životního prostředí. Tak zkuste pro to životní prostředí třeba během víkendu něco udělat. Záleží na vás, co? My vám k tomu budeme hrát rozhodně hit za hitem tady na Krokodýlu. Díky.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.

0: Hit za hitem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Našich dětí jsme se zeptali, na co je internet?
1: Na internetu můžu hrát hry.
2: Nebo...

0: internetu.
1: Když se to pošle rovnou internetem, tak se nemusí to telefonem psát. A potom se na internetu můžeme koukat na pohádky.
2: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Asi se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Maskot brněnské multifunkční haly má jméno. Bude nás vítat drak Timmy. Ano, nová brněnská arena, která roste v areálu výstaviště, má svého maskota. Návštěvníky sportovních utkání i koncertů bude provázet dráček, který pěkně dostal jméno, a tuto známou legendu o brněnském drakovi určitě znáte. No a dráček se bude jmenovat, jak už jsme prozradili, Timmy. To rozhodla veřejnost. Tak těšme se na něj, těšme se na halu a vy si užívejte hity Krokodýla. We'll be right back.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Radio Krokodýl.